0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

Signál Rádio. Hity osmdesátek.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 4 minuty před 6 hodinou posloucháte Signál Rádio, kde máme pro vás připravené první dnešní zprávy a po nich hudbu 80. let. Nick Cayman, CC Catch anebo Sandra.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie šetří nehodu na silnici 262 u České Lípy, projet se tady dá s opatrností a bouralo se taky na silnici číslo 57 u obce Březová na Opavsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: A ve středu 6. května hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a také kvůli sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu, jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Do Česka včera večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji, ale i na západě Ústeckého kraje, jak informuje Český hydrometeorologický ústav na síti X. Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Leva XIV., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování íránských jaderných zbraní. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Iránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.
0: Co se děje v regionu?
2: Linka B, tedy nejvytíženější trasa pražského metra, se dočká zrychlení. Přeplněné vagóny a s tím související nedostatek místa vede dopravní podnik ke zkrácení intervalů mezi spoji v ranní špičce. Místo současných zhruba 140 sekund by vlaky nově mohly jezdit každé 2 minuty. Vyplývá to z plánu dopravní obslužnosti hlavního města na roky 2026 až 2030. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Liga mistrů dnes pozná druhého semifinalistu. Další informace přidává sporták Petr Plintovič.
3: Jestli odveta mezi Bayernem a PSG nabídne podobný fotbal jako úvodní semifinále minulý týden v Paříži, pak se máme na co těšit. Pařížané si do odvety přivezli náskok 5-4 a hájit ho budou dnes od 21 hodin. Prvního finalistu už známe. Po 20 letech si u titul v Lize mistrů zahraje po výhře 1-0 nad Atlétikem londýnský Arsenal.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin a to je čas, kdy na Signál Rádiu startuje ranní vysílání. Konečně středa, polovina pracovního týdne, i když vlastně tento týden bude kratší díky pátečnímu státnímu svátku. S touhle představou se myslím bude všem dobře vstávat a začínat den. My vás budeme jako vždy zásobovat informacemi a hity osmdesátek. Tak ještě jednou dobré ráno a příjemný poslech. To vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes máme před sebou středu s datem 6. května. Letný pohled na kalendář prozradí, že svátek má dnes Radoslav. Tohle jméno u nás má něco přes 2,5 tisíce nositelů. Polokulaté 65. narozeniny dnes slaví například herec George Clooney. Narozeniny má taky cyklista Roman Kreuziger, herec a moderátor Aleš Háma nebo herec Oldřich Wiesner. Od nás letí všem oslavencům velké gratulace. A je také den bez domácích úkolů, světový den astmatu anebo mezinárodní den proti dietám. Nebojte, s námi nestloustnete, my budeme krmit vaše uši dietními hity osmdesátek, které vám navíc dodají pozitivní energii na celý den. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Italskými rytmy nás na Signál Rádiu zahřáli Albano a Romina Power. A jestli přemýšlíte, v čem dnes vyrazit do práce, tak vězte, že dnešní ráno je většinou polojasné až skoro jasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. Nejchladněji v Liberci, kde měří 10 stupňů, Praha a Pardubice mají 12 stupňů, Jihlava a Brno začínají den na 13 stupních. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jenom ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka, ale odpoledne a večer se začne zatahovat, oblačnosti bude přibývat a přeháňky budou četnější. Může se objevit i bouřka. Maxima dnes vystoupí na 20 až 26 stupňů. Vypadá to na celkem příjemný den, minimálně jeho první část. Tak ať vám hezky ubíhá ve společnosti Signál Rádia. Za chvíli už očekávané události. Teď ještě Sandra.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Před 6:30 nám zaspívá Petra Janu, ale ještě si povíme, co dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní odhad dubnové inflace. Analytici čekají její další zrychlení. 28 nových členů papežské švýcarské gardy bude dnes ve Vatikánu skládat přísahu. Noví gardisté budou skládat přísahu na historický prapor v přítomnosti papeže Leva 14. V Senohrabech u Prahy dnes začíná mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech Sauna Fest 2026. Nejlepší saunoví mistři postoupí na světový šampionát v Německu. Do Nymburka se dnes vrací festival Lodě na Labi. Jeho cílem je propagovat turistické využití řeky Labe a podpořit aktivity podél jejího toku. V jihočeském Písku dnes začínají oslavy osvobození Písku americkou armádou, nabídnou pětní akty, historickou techniku a mnoho dalšího doprovodného programu, který potrvá až do 16. května. Štvanickou Lávku v Praze dnes čeká pravidelná technická údržba a prověrka systému protipovodňové ochrany, to si vyžádá ve večerních hodinách její uzavírku. Ve Zlíně dnes začíná Zlín Design Week, tedy festival designu a módy, který nabídne velmi bohatý program, potrvá do 12. května. A v Českých Budějovicích se dnes koná noční běh pro Světlušku, který se snaží pomoci lidem se zrakovým postižením. Start je ve 21 hodin.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl sedmé na Signál rádiu Eddie Huntington, dál už depešáci Michael Jackson anebo Nick Kershaw.
1: Signál rádio, doprava.
0: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 432 u Milotic na Hodonínsku. Na místě je policie a hasiči, průjezd je aktuálně komplikovaný a další nehoda, kde je záchranka, se stala v Turnově na Semilsku v ulici Sobotecká. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Do středečního rána nás na Signál Rádiu probouzeli taky depešáci. Už projíždím zpravodajské weby a za chvíli vám povím, o čem se na nich dnes píše. A do 7 hodiny se těšte třeba na Nika Kershaw anebo zpěvačku Kylie Minogue. Hity 80. vás vrací do mládí a taky pomáhají nastartovat 6. květnový den. Tak hezký poslech.

Na Signálrádiu nám zpíval Michael Jackson, který se díky životopisnému filmu stal znovu globální jedničkou na streamovacích službách. Ale pojďme počasí. Dnešní ráno je většinou polojasné až skoro jasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. Nejchladněji je v Liberci, kde měří 10 stupňů, Praha a Pardubice mají 12 stupňů, Jihlava a Brno začínají den na 13 stupních. Dneska ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jenom ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka, ale odpoledne a večer bude zataženo, oblačnosti bude přibývat a přeháňky budou četnější. Může se objevit i bouřka. Maxima dnes vystoupí na 20 až 26 stupňů, takže minimálně první polovina dne bude nádherná. Užijte si tedy den v naší společnosti. Ráno.

0: Na Signál Rádiu nám zpíval Nick Kershaw, před 7 hodinou dorazí Hot Chocolate anebo Kylie Minogue, ale ještě tady mám pro vás přehled několika témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Les vzplal v sobotu odpoledne, požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer a včera večer v Českém Švýcarsku začalo pršet. Náčelník generálního štábu Karel Řehka míní, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se ho ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby politici i veřejnost kladli na obranyschopnost Česka větší důraz. Legendární britská rocková kapela Rolling Stones necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámila, že 10. července vydá nové album Foreign Tongues, bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul, na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0. A novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michála Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po 2. operaci plotenky Markéta Davidová a také Tereza Vinklátová. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: nového dne vstupujete se Signál rádiem. My vám už dnes večer nabídneme reprízu sobotních signálů světových hitparád 80. let. Tentokrát to bude žebříček ze začátku května roku 1983 v Irsku. Zazní 10 největších hitů, které tam tenkrát frčeli, a dozvíme se, jaká byla nejoblíbenější jídla Michaela Jacksona. Uslyšíme taky nový sing Michaela Stipa ze skupiny R.E.M. a dozvíme se, jak se původně měl jmenovat největší hit zpěvačky Bonnie Tyler. Reprízu sobotní hitparády si nenechte ujít u nás na Signál rádiu dnes po 9. hodině večerní.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám krátce před 7 hodinou zpívala Kylie Minogue, nejenom pěvecká hvězda, ale taky řekl bych i módní ikona, řekněme, ano, že udává styl. Lucka Synková, taky ikona našeho éteru.
1: Akorát, že mě nikdo nevidí a nikdo nezná. Veď.
0: Včera jsme se bavili o tom, že já už jsem viděl film Ďábel nosí Pradu 2 a ty si říkala, že na něj jdeš taky. Tak jaké máš zážitky?
1: V červeném, abych ladila stylově do filmu. No a musím říct, že když to skončilo, tak jsem říkala, jo, a to mi sedlo. Protože kolikrát na něco jdeš a ono tě to tak nevtáhne do toho děje, ať už je to film nebo koncert, prostě přemýšlíš, myšlenky se ti honí, práce, starosti a tak dále. A mě to fakt tak vtáhlo, že jsem vůbec nad ničím nepřemýšlela. Opravdu jsem si u toho psychicky odpočala a moc se mi to líbilo. Ty už to tady včera popisoval, o čem to je, takže se nechci opakovat. Jenom chci říct ten dojem z toho, fakt jako úžasný.
0: Já jsem ještě vypátral pár zajímavostí. Štáb prozradil, že když Meryl Streep přišla první den na plac v kostýmu Mirandy, tak chladně pozdravila a zbytek dne s nikým nepromluvila mimo scénář. Jo. A potom ještě ten šťáv, aby zmátl veřejnost, tak v Paříži, když natáčeli některé ty scény, tak nechali po městě rozmístit rekvizity pro úplně jiný fiktivní film, ale přesto se fanouškům podařilo zachytit právě ikonický stříbrný účes Meryl Streepové na balkoně hotelu Ritz a tím se potvrdilo, že tam probíhá natáčení.
1: Vždycky to jednou praskne, viď?
0: Jo, jo, jo.
1: Všechno.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: Tak děkujem za informace o Pradě a teď zpátky ke zprávám, jak říkal Jirka, maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny a z dalších jazyků. Mm-hmm. Více za okamžik. A hasičům se včera večer podařilo snížit plochu požářiště v českém Švýcarsku. O kolik to si řekneme.
0: A po zprávách Whitney Houston, Freddie Mercury nebo Ricky Povery, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Motorka skončila po nehodě v příkopu na silnici 317 u Borohrádku na Rychnovsku a v Praze na křižovatce ulic Mirady Horákové a Badenyho u vjezdu do Davidského tunelu nefunguje světelná signalizace. V místě je silný provoz, takže čekejte zdržení a my přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 6. května přeje hezký den Lucie Sinková. Senát dnes bude rozhodovat o přerozdělení 8 miliard korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Senátoři mají také schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly. Hasičům se včera večer podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali, informuje o tom mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Připomeňme, že les splál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturity připravuje, si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Didaktické testy státní maturity dnes končí, dodejme, že začaly v pondělí.
0: Co se děje v regionu?
2: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Karlových Varech slaví mistrovský titul ve volejbalové extralize mužů. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Volejbalisté Karlovarska slaví čtvrtý titul v historii klubu. Na trůn se vrací po 4 letech. Západočeši v rozhodujícím 5. finále přejeli obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety a sérii ovládli 3-2 na zápasy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7. hodinou jste se Signál Rádiem. Je 6. května a tak má svátek Radoslav. Polokulaté 65. narozeniny dnes slaví například herec George Clooney, oslavencem je také cyklista Roman Kreuziger, herec a moderátor Aleš Háma nebo herec Oldřich Wiesner. Od nás letí velké gratulace dnešním oslavencům. No a za chvíli se vydáme do minulosti a připomenu vám několik dnešních výročí. Jedno třeba o poštovních známkách. Jsem Jirka Svoboda, dal všem přeju hezký poslech a také dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mi přistál první vesmírný turista. My ale akorát startujeme na cestu do minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 1994 slavnostně otevřen tunel pod kanálem La Manche, spojující Anglii a Francii. Cesta vlakem z Londýna do Paříže se zkrátila na pouhé 3 hodiny. V roce 1990 mohli v Plzni opět po dlouhých letech slavit osvobození města americkou armádou. V roce 1939 byly převezeny tělesné ostatky Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy. Akt se stal příležitostí k protinacistické manifestaci. V roce 1840 byla ve Velké Británii vydána první poštovní známka světa Black One Penny. Byl na ní portrét královny Viktorie a tenkrát to byla opravdu převratná novinka. Do té doby totiž platil poštovní poplatky ten, komu byl dopis určen. Nyní nově začal platit odesílatel. A v tento den v roce 1458 před svojí korunovací složil Jiří z Poděbrad s Chotí Johankou před uherskými biskupy tajnou přísahu, již se zavázali, že budou poslušní církvi a papeži. Signál rádi.

0: Ricky a Povery nám v ranním vysílání Signál rádia jakoby chtěli nastínit, jak krásně slunečno je nad Českem. Dnešní ráno je totiž většinou polojasné nebo skoro jasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. Nejchladněji je v Liberci, kde měří 10 stupňů, Praha a Pardubice mají 12, Jihlava a Brno začínají den na 13 stupních. Teploty ale velmi rychle porostou. Ráno a dopoledne totiž bude převážně slunečno, jenom ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka. Ovšem odpoledne a večer se zatáhne, oblačnosti začne přibývat a přeháňky budou četnější. Může se dokonce objevit i bouřka. Maxima dnes vystoupí na 20 až 26 stupňů. V první polovině dne to tedy bude na sluneční brýle, v té druhé pak na deštníky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Petr Kotwald a jeho Gejzír nám zpříjemnil středeční ranní vysílání Signál rádia. Už se tady chystá Elton John, ale taky pro vás mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní odhad dubnové inflace. Analytici čekají její další zrychlení. 28 nových členů papežské švýcarské gardy bude dnes ve Vatikánu skládat přísahu. Noví gardisté budou skládat přísahu na historický prapor v přítomnosti papeže Leva 14. V Senohrabech u Prahy dnes začíná mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech SaunaFest 2026. Nejlepší saunoví mistři postoupí na světový šampionát v Německu. Do Nymburka se dnes vrací festival Lodě na Labi. Jeho cílem je propagovat turistické využití řeky Labe a podpořit aktivity podél jejího toku. V jihočeském Písku dnes začínají oslavy osvobození Písku americkou armádou, nabídnou pětní akty, historickou techniku a mnoho dalšího doprovodného programu, který potrvá až do 16. května. Štvanickou lávku v Praze dnes čeká pravidelná technická údržba a prověrka systému protipovodňové ochrany, to si vyžádá ve večerních hodinách její uzavírku. Ve Zlíně dnes začíná Zlín Design Week, tedy festival designu a módy, který nabídne velmi bohatý program, potrvá do 12. května. A v Českých Budějovicích se dnes koná noční běh pro světlušku, který se snaží pomoci lidem se zrakovým postižením. Start je ve 21 hodin.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Elton John, I'm Still Standing, 7.33 na Signál Rádiu. Dál už to bude Kim Wilde, Mike and the Mechanics anebo Pretenders.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Bubenický tunel, tady pozor na nehodu dvou osobáků ve směru na Troju. Praha Průmyslová ulice před nájezdem na jižní spojku, tady se srazily dva autobusy a nákladní auto, takže čekejte komplikace. A nehoda auta a motorky vás drží na silnici 114 v Hořovicích na Berounsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď už za vámi spěchám s jednou zprávou, která vám možná zachrání den. Věděli jste, že dnešek, 6. květen, patří Světovému dni proti dietám, takže pokud jste si ráno u kávovaru vyčítali kousek koláče, klidně ty myšlenky hoďte za hlavu. Tenhle den není o tom se přejídat, ale o tom přestat se trápit tabulkami a začít mít rád své tělo přesně takové, jaké je. Život je prostě krátký na to, abychom ho strávili jenom počítáním kalorií. Takže hoďte starosti za hlavu, dejte si dneska něco dobrého a hlavně zůstaňte v pohodě a taky se Signál Rádiem.
1: Je

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Pranostiky říkají, když se v máji blízká, sedlák si výská, anebo májová vlažička poroste travička, což by se aspoň částečně mohlo vyplnit. Dnešní ráno je většinou polojasné nebo skoro jasné s teplotami od 11 do 15 stupňů, ale velmi rychle porostou. Ráno a dopoledne bude ještě převážně slunečno, ojediněle se může vyskytnout slabá přehánka, ale odpoledne a večer začne oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Dokonce se může objevit i bouřka a maxima dnes vystoupí na 20 až 26 stupňů. Buďte tedy dnes připraveni na různé podoby počasí. Teď vám posílám Pretenders a za chvíli nás čeká jedna daleká cesta na kole.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu blíží k 7. hodině, skupinu Pretenders za chvíli vystřídá Rick Astley, ale teď míříme za jednou neuvěřitelnou cestou. Pan Pavel Kafka vyrazil na kole z Brna do Španělska a veze sebou na bicyklu i loga našeho rádia. My jeho cestu samozřejmě sledujeme a detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Pavel Kafka se vydal na benefiční cestu na kole z Rejhradu do Španělska. Na kole má i samolepky našeho rádia a já mu zavolal, abych zjistil, jak pokračuje.
2: Ahoj, zdravím vás posluchači, jmenuji se Pavel Kafka a jsem na charitativní cestě z Rajhradu do Santiago de Compostela. Mám ujetých přes 400 kilometrů a momentálně se nacházím v Salzburku. Počasí mě zatím přeje, vítr fouká dozad, ale mám pocit, že se to změní.
1: Pavle, jak dlouhá bude tvoje cesta? Kdy plánuješ skončit ve Španělsku?
2: Plánuju to ale 29. května mě letí letadlo ze Santiago do Barcelony, 30. z Barcelony do Bratislavy a pak se budu posouvat domů, takže to musím stihnout.
1: Díky, Pavle, za rozhovor, my se budeme těšit na další informace, dej nám vědět, kde zrovna jsi a hlavně opatrně. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Signál.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Před 8 hodinou je čas na dobrou zprávu a potěší všechny, kdo si chtějí zlepšit zdraví a prodloužit život.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Chtěli byste se cítit šťastnější, pak v tom případě mám pro vás opravdu dobrou zprávu. Velká psychologická studie totiž odhalila velmi zajímavé zjištění. Lidé, kteří utrácí peníze za své nejlepší přátele, se prý cítí šťastnější a mohou si dokonce prodloužit i život. Projevy štědrosti totiž v našem mozku aktivují oblasti spojené s odměnou a snižováním stresu. Za sociální chování nás totiž mozek a následně i tělo odmění nižším množstvím zánětů, lepším zdravím srdce a vyšší životní spokojeností. A to přispívá k delšímu a zdravějšímu životu. Ale pozor, nemusíte hned svému nejlepšímu příteli běžet koupit auto, stačí jenom malé gesto štědrosti a benefity pro naše zdraví nás prý neminou. Zní to skvěle, co říkáte, takže teď už stačí to jenom vyzkoušet.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Se skupinou Right Said Fred se na Signál Rádio blížíme k 8 hodině. Do studia dotančila Lucka Sinková. Krásné ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Jestli pak jsi se v noci dívala na noční oblohu? Určitě no. Ne, jsi spinkala, víš?
1: Ne, já jsem právě odcházela z toho kina, tak jsem se jako mrkla letmo.
0: Já proč o tom mluvím? Protože právě v těchto dnech je na obloze, na noční obloze aktivní meteorický roj Eta Aquaridi.
1: Tak to jsem nezaznamenala, ale mrkla
0: není,
1: jsem.
0: On teda není moc jako silný, ono je vidět zhruba 10 metrů za hodinu. Je zajímavý vlastně tím, že vznikl z prachu z úlomku legendární Heliovy komety, která se k naší planetě vrací přibližně jednou za 76 roků, ale vlastně to, co zanechala v tom vesmíru, tak my můžeme pozorovat každý rok v tomto období. Takže v těchto dnech, jestli se trošku vyjasní obloha na noc a nebudete moci spát, tak se podívejte na noční oblohu.
1: A není potřeba dalekohled, stačí pouhé oko.
0: Stačí pouhé oko a být někde mimo světla měst.
1: Jo, no tak to si nedodal, veď. Jsem šla z kina všude neony. Tak to jsem samozřejmě prdlajs viděla. No co ve zprávách, tak poslanci se dnes mimořádně scházejí k závěrečnému schvalování sporné novely rozpočtových pravidel. Podrobnější budeme za okamžik. No a jestli pak cestování bude bez formulářů, nebo jak to vypadá, protože přibývá států, které zavádějí elektronickou registraci cizinců, abych to dovysvětlila. No tak všechno uslyšíte za okamžik.
0: A pak už taky zpěvák Black, ABBA nebo Pet Shop Boys, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 52 u Modřice na 6. kilometru na trase Pohořelice Brno, tady se zdržíte v koloně. Na Pražském okruhu si postojíte na 11. kilometru na trase Modletice Ruzině, tvoří se dlouhé kolony kvůli blokovému odbování v Lovkovském tunelu a Praha Bubenské nábřeží u křižovatky s Argentinskou, tady nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu. Ugača.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční ráno v 8 hodin, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Poslanci se dnes mimořádně schází k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu a jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Ke státním maturitám se letos přihlásilo 84 249 takzvaných prvomaturantů. V Českém Švýcarsku pokračuje pátým dnem likvidace požáru. Hasiči zasahují už jen ze země. Nasazeno jich dopoledne bude ještě 370. V noci hodně pomohl déšť. Přibývá států, které zavádějí elektronickou registraci cizinců. V dubnu elektronickou registraci pro turisty zavedla například i Velká Británie a teď v květnu se přidává Thajsko. S vlastním systémem elektronických formulářů pro osoby ze třetích států přichází též Evropská unie.
0: Co se děje v regionu?
2: Na cestující čeká v pražském metru další dopravní komplikace. Prodloužený víkend bude ve znamení omezení provozu na lince C. Vlaky tu mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojedou v obou směrech, a to od pátku 8. až do neděle 10. května. V úseku Ládví Kobylisy nebude provoz zastaven úplně. Soupravy tady budou jezdit Kyvadlově po jedné koleji. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého semifinalistu. Další informace přidává sporták Petr Plintovič.
3: Jestli odveta mezi Bayernem a PSG nabídne podobný fotbal jako úvodní semifinále minulý týden v Paříži, pak se máme na co těšit. Pařížané si do odvety přivezli náskok 5-4 a hájit ho budou dnes od 21 hodin. Prvního finalistu už známe. Po 20 letech si o titul v lize mistrů zahraje po výhře 1-0 nad Atlétikem londýnský Arsenal.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dnešní ráno na Signál Rádiu vstoupilo do 8 hodiny a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Za chvíli vás zavedu do liberecké zoologické zahrady a prozradím vám, proč tam už nebudou chovat slony a kam zamíří úplně poslední samice, která tady několik let žije naprosto sama. Tak hezký poslech a příjemné ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem, kde se teď na chvíli vydáme na sever Čech. Zoologická zahrada v Liberci bude po letošních letních prázdninách bez slonů. Jako poslední opustí 24-letá slonice Bala a jejím novým domovem se stane specializované zařízení až ve Velsu, které dlouhodobě poskytuje péči slonům s komplikovanou minulostí, mezi něž Bala právě patří. Víc prozradí

0: Řešení, které této úrovni může nabídnout podobné podmínky, jako my jsme měli v Liberci před 12 lety.
1: Samice slona indického bala žila v liberecké zoo posledních 5 let úplně sama a to je také jedním z důvodů, proč se bude stěhovat. Navštívit ji můžeme už jenom do konce letošních letních prázdnin.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Skupina Pet Shop Boys v ranním vysílání Signál Rádia. Když se tady dívám na teplotní rekordy, tak buďme rádi, že není rok 1864, kdy bylo u nás skoro minus 2 stupně, ale dneska se nedočkáme ani třicítky jako v roce 2003. Dneska ráno a dopoledne bude převážně slunečno, pouze ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka, odpoledne a večer ale začne oblačnosti přibývat a přibudou také i přeháňky a může se dokonce objevit i bouřka. Maxima dnes vystoupí na 20 až 26 stupňů. No a zatím to vypadá, že zítřek bude nejdeštivější a nejchladnější z celého týdne. Tohle už je na Signál Rádiu Bonnie Tyler.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Před 9:30 se těšte na Dalibor Jandu nebo zpěvačku Cher, ale ještě pojďme zjistit, o čem se píše dnes ráno na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Les vzplal v sobotu odpoledne, požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer a včera večer v Českém Švýcarsku začalo pršet. Náčelník generálního štábu Karel Řehka míní, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se ho ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby politici i veřejnost kladli na obrany schopnost Česka větší důraz. Legendární britská rocková kapela Rolling Stones necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámila, že 10. července vydá nové album Foreign Tanks, bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul, na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili obhájce trofeje Levi Praha 3-0. A novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michála Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci plotenky Markéta Davidová a také Tereza Vinklátová. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám krásnou středu se Signál rádiem, blíží se nám prodloužený víkend a protože v pátek budou kvůli svátku zavřené obchody, bude více času na zážitky. Jestli milujete trabanty, pak byste si neměli nechat ujít setkání příznivců těchto legendárních vozů, a to v Jinolicích u Turnova v Českém ráji. Akce tam bude probíhat celé 3 dny. No a jestli dáváte přednost něčemu sladkému, pak byste si v pátek neměli nechat ujít slavnosti perníku na Pardubickém zámku. Nejenom na tyto dvě akce najdete pozvánku a další detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu

Nejlepší probuzení do nového dne? To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý

0: Máte naladěné Signál Rádio. V Senohrabech nedaleko Prahy dnes začíná Sauna Fest 2026, tedy mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech. Tuhle relaxační zábavu bychom si měli dopřávat pravidelně. Mnozí mají saunování spojené jenom se zimním obdobím, ale prohřát tělo a zrelaxovat můžeme kdykoliv během roku. Není to jenom o tom, že se pořádně zapotíme, ale také o tom, že nám to pomůže restartovat imunitní systém a kombinace horkého vzduchu a studené vody je také skvělá pro naše srdce a cévy. Kdo někdy byl v sauně, tak dobře ví, že pak se cítí opravdu skvěle. Během tohoto procesu se nám totiž do těla vyplaví hormony štěstí a z nás začne odcházet veškerý stres. Tak to klidně dnes večer vyzkoušejte.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Signál rádiu jsme se projeli se skupinou Modern Talking Cadillacem. Dneska to s ním půjde spíš jenom dopoledne, odpoledne už by vám do něj mohlo napršet. Teď ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jenom ojediněle se může vyskytnout slabá přehánka. Odpoledne a večer začne oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Není vyloučená ani bouřka a maxima dnes vystoupí na 20 až 26 stupňů. Čtvrtek potom bude oblačný až zatažený, budou se objevovat lokální přehánky, nejsou vyloučené ani bouřky. Zítra k večeru ale začne oblačnosti znovu ubývat. Naměříme 14 až 19 stupňů, na Moravě budou mít až 23. Sváteční pátek nám potom nabídne většinou oblačnou až polojasnou oblohu, na horách občas zaprší, ale k večeru se bude obloha opět protrhávat a páteční maxima vystoupí na 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě až na 23. Počasí příštích dní tedy bude dost pestré. Tady už je italská Riviera a pak se vydáme do magického světa.
1: Ráno

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Už se tady chystají Bonnie M, ale nejdříve vyrazíme do světa, kde je možné si sáhnout na kouzla, která známe z filmů nebo knih. Pozvánku do Prahy pro fanoušky Harryho Pottera přináší kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, kdo z vás doslova ujíždí na Harry Potterovi, tak si do kalendáře zapíše datum 6. srpna. Právě v tento den se totiž na výstavišti PVA Expo Praha Letňany otevře výstava Harry Potter The Exhibition. Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už přilákala více než 4 miliony návštěvníků a teď tak konečně zavítá do Prahy. Na výstavě se budeme moci zblízka podívat na autentické rekvizity a také originální kostýmy a můžeme i nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není pouze pozorovatelem, ale stává se pěkně součástí příběhu. Chybět tak nebudou ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků. Zájemci si vyzkoušejí míchání lektvarů, přesazování mandragory anebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. Máte rádi Harryho Pottera? Tak pokud ano, tak v srpnu určitě hurá do Letňan. Hezký den přeje Honza Navrátil. This is the story of my baker.

Jste naladěné Signál Rádio. Naše metropole se potýká s nedostatkem lidí, kteří by prováděli úklid ulic. A tak se město rozhodlo pro takovou malou technologickou revoluci. Do ulic Karlína by měli brzy vyrazit zametací roboti. Zatím ve zkušebním provozu, aby se dalo ověřit, zda dokáží nahradit klasický úklid. Karlínská čtvrť přitom není žádným nováčkem v inovacích. Už teď je možné ve zdejších ulicích potkat roboty, kteří tady rozvážejí jídlo a podle dosavadních zkušeností prý fungují spolehlivě. Teď tedy přichází další krok. Takže uvidíme, jestli se kromě rozvážky jídla roboti postarají také o čistotu v ulicích. Je tu

0: Krásný kočky ze skupiny Bananarama uzavírají dnešní středeční ráno na Signál Rádio a teď krátce před 9 hodinou je se mnou ve studiu Lucka Sinková. Ahoj, Luci.
1: Hezký den.
0: Máš ráda neobvyklé zážitky?
1: Jo.
0: Tak jeden je takový, že bych tě mohl pozvat do britského Bristolu. Tam totiž mají velikánské krásné letadlo pokryté artovým uměním. V interiéru jsou zlaté prvky, vířivka, sauna, prostě má to takový extravagantní styl. Je to z toho, že to letadlo je spojené s kolumbijským drogovým baronem Pablem Escobarem. Tam se dá ubytovat, ale není to levné. Jedna noc tam vyjde na $1,000.
1: No,
0: nějakých 20 tisíc korun zhruba plus minus. No a kdyby někdo chtěl levnější zážitek, tak dneska se na Pražském hradě otevírá veřejnosti dlouho nepřístupná Hartigovská zahrada. Ta se nachází na tom jižním svahu těch zahrad a vstup tam je úplně zdarma.
1: No vida. No a v souvislosti s tím mě napadlo, máte trošku levnější letadlo v Petrovicích, Ústí nad Labem,
0: jo, tam, u Hranic,
1: a tam můžete na oběd a pořád vás to vyjde levnější, než to letadlo, na které si lákal ty.
0: Tak ale nabídka zážitku je široká, jo, každý si vybere dle své peněženky.
1: A pak máme taky na D10, doufám, že to říkám dobře.
0: Ano, ve směru od Boleslavy na Liberec.
1: Tak to je druhý letadlo stojící. Tak co ve zprávách, že jo? Sociální bydlení pro tisíce místo desítek tisíc. Koho se změny dotknou, prozradíme za chvilku. A letecké palivo, vidíš, už jsme asi u těch letadel. Letecké palivo zdražilo o 75%. Zastaví to Evropa?
0: Poslechneme si za chvilku. A za chvíli taky Erasure, Michael Jackson nebo Phil Collins. Pojedeme v rytmu těch nejlepších osmdesátek.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Dva osobáky máme v sobě na silnici 608 u Nových Dvorů na Litoměřicku. D8, nájezd na exitu 35 ve směru na Německo, tady blokuje nehoda. Kamion s dodávkou jsou v sobě na dálnici D11 na desátém kilometru ve směru na Brno. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona a nehoda blokuje jeden pruh na D11 na pátém kilometru ve směru na Prahu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční dopoledne přeje Lucie Sinková. Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dnes začít finálně projednávat ve sněmovně. Cena leteckého paliva dál roste. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se zvýšila přibližně o 75%. Evropská komise připravuje reakci. Uvádí, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti, jak nakládat s leteckým palivem a koordinovat jeho zásoby. Při požáru nákupního centra u Teheránu zahynulo včera 8 lidí a dalších 630 se zranilo. Podle agentury AP nejsou zatím náznaky, že by požár souvisel s válkou mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem. Podle státní televize není zatím jasné, co požár vyvolalo.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik opět věnoval další své autobusy na Ukrajinu. Tentokrát prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni putovalo do měst Boroďanka a Chmelnický jako dar 8 autobusů SOR NB12. Darované autobusy jsou sice vyřazené, ale provozu schopné a v obou městech tak budou sloužit ve veřejné dopravě. Pražský dopravce už na Ukrajinu věnoval 84 autobusů a tramvají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Karlových Varech slaví mistrovský titul ve volejbalové extralize mužů. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Volejbalisté Karlovarské slaví čtvrtý titul v historii klubu. Na trůn se vrací po 4 letech. Západočeši v rozhodujícím 5. finále přejeli obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety a sérii ovládli 3-2 na zápasy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Teď dopoledne ještě převážně slunečno, jen ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější a lokálně se objeví také bouřky. Naměříme 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 20. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio vám dělá společnost také po 9. hodině. Je 6. května, to byl v roce 1997 den, kdy se v Clevelandu uváděly nové osobnosti do rock'n'rollové síně slávy. A mezi nimi byly tenkrát například Jackson 5 a nebo skupina Bee Gees a mnohé další hudební hvězdy. My přidáme i další zajímavosti, které se něčím zapsaly do hudební historie. Tak nikam neodcházejte, hezký poslech vám ze studia dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také dnes máte ten správný signál a také datum 6. května je plné událostí, které se něčím zapsaly do hudební historie. Těmi nejzajímavějšími nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na jejich startu tu máme, milí přátelé, hned jedno velké finále. Závěrečnou epizodou se už před 22 lety rozloučil sitcom Friends, který sledovalo na 52 milionů diváků. Dohromady nás přátelé Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross a v neposlední řadě Chandler bavili ve 236 epizodách po dobu celé jedné dekády. Neobešli by se ovšem ani bez signifikantní úvodní znělky od Dua Rembrandts.

Posouváme se za rokem 2013. 90-ková hvězda zpěvačka skupiny Fugees Lauryn Hill byla soudem státu New Jersey odsouzena ke 3 měsícům pobytu ve vězení. Tehdy 37-letá držitelka Grammy dlužila na daních 1,8 milionu dolarů a ve své řeči na obhajobu uvedla, že měla v úmyslu daně doplatit, ale musela opustit showbiznis a vychovávat svých

Proti proudu času se ještě vracíme do 6. květnového dne roku 1989. Halle Johnson, bývalý zpěvák Frankáčů, tedy party Frankie Goes to Hollywood, explodoval se svou debutovou deskou nazvanou Blast, čili Výbuch, na prvním místě v domovské hitparádě Spojeného království.

0: Jste se Signál rádiem, kde vám už dnes večer nabídneme reprízu sobotních signálů světových hitparád 80. let. Tentokrát to bude žebříček ze začátku května roku 1983 v Irsku. Zazní samozřejmě 10 největších hitů, které tam tenkrát frčely, a dozvíme se mimo jiné, jaká byla nejoblíbenější jídla Michaela Jacksona, uslyšíme nový song Michaela Stipa ze skupiny R.E.M., dozvíme se taky, jak se původně měl jmenovat největší hit zpěvačky Bonnie Tyler. Reprízu sobotní hitparády se nenechte ujít u nás na Signál rádiu dnes, krátce po 9. hodině večerní.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce, a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Billy Joel v dopoledním vysílání Signál Rádia, za chvíli už Aneka nebo skupina Cutting Crew, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který má aktuální přehled o budovaných dálničních stavbách.
1: Pražský okruh je budoucí nezbytná dopravní tepna, která prochází i územím Středočeského kraje. V úseku od plzeňské dálnice k brněnské opouští území Prahy několikrát. Za přední Kopaninou u ruzínského letiště míjí Středočeské Horoměřice. Za složitým Suchdolem a Dolními Chabry jde mezi poli kolem Březiněvse, Podolankou a Radonicemi. U Satelic se vrací na katastr hlavního města a od Běchovic pak míří na Říčany k D1. A právě tento úsek je nejvíce stavebně vidět. Spolu s ní se buduje další středočeský segment, a to obchvat Úval souběžně se starou kolínskou silnicí. Věřím, že do roku 2033 dokončíme veškerou dálniční síť v té základní podobě, tedy i Pražský okruh. Doufám, že by se nám to mohlo podařit i o rok dříve, ale uvidíme, jak nám půjdou získat příslušná správní povolení, tvrdí Radek Mátl, šéf generálního ředitelství silnic a dálnic. Až bude celý Pražský okruh hotový, měl by měřit 83 km. Šťastnou cestu přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio, doprava.
1: 5 minut před 10 a také před dalšími zprávami jdeme do provozu. S nehodou počítejte na silnici 57 u obce Brumovice na Opavsku. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 270 u Dox na Českolipsku a pozor taky na havarovanou dodávku v Brně v ulici Mučednická. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné středeční dopoledne s datem 6. května přeje Lucie Sinková. České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v EU. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by tento trend měl pokračovat. Alespoň to vyplývá z nových statistik Eurostatu, na které upozornil Svaz energetiky České republiky. Do mnoha částí severozápadního Česka dorazil včera a v noci na dnešek dlouho očekávaný déšť. Místy spadlo až 40 mm srážek. Stejnou oblast dnes zasáhne další vlna dešťů a bouřek. Naopak pro jihovýchodní polovinu území modely počítají se stále menším množstvím srážek. Hasiči označují výsledky kontrol nočních podniků za alarmující. Odhalili přes 1200 nedostatků. Inspekce s tím začaly po tragickém požáru ve Švýcarsku a zaměřují se hlavně na kluby, bary a diskotéky, často i v podzemí. Zatím nezkontrolovali ani pětinu podniků, ale už udělili pokuty za více než 500 000 korun. A kontroly potrvají do konce srpna.
2: Co se děje v regionu?
4: Úprava takzvaného tržního řádu, kterou schválila Rada hlavního města, mění systém také pod metronomem na pražské Letné. Z tržního řádu je vyřazené zdejší kulturní centrum Stalin a je tak znemožněno pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených akcí. Provozovatel centra změnu nečekal. Novou smlouvu na další rok podepsal teprve před měsícem. I někteří radní vyřazení centra považují za chybu. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Právo první volby v letošním draftu NHL bude mít Toronto. Jako druhé bude volit San Jose a třetí Vancouver. O výsledcích losování, které určilo pořadí při výběru hokejových talentů, informoval web soutěže. Draft se uskuteční 26. a 27. června v Buffalu.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Teď dopoledne ještě převážně slunečno, jen ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější a lokálně se objeví také bouřky. Naměříme 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 20. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Z té společnosti Signál Rádia zdraví vás Luboš Dvořák, se mnou dnešní host, pražský zastupitel Ondřej Prokopová. Zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My si budeme povídat na aktuální témata, která teď kolem nás jsou, která probíhají. Hlavně se zaměříme na dopravu. Já bych začal novinkou a to nejčerstvější zpráva, kdy byl otevřen po delší době zase nový most. Byl jste tam?
2: Nebyl jsem, byl jsem pozvaný, ale přiznám se, že by mi to bylo až trošku trapné být v té záplavě těch všech politiků, co se tam u toho fotili. My jsme udělali architektonickou soutěž a spustili projektování, tak z toho výsledku já úplně nadšený nejsem. Ten most z dálky je krásný, rozhodně bude sloužit mnoha lidem, ale vadí mi ty detaily, které vlastně kazí trošičku tu radost toho. Třeba ten povrch nahoře, který měl být primárně pro cyklisty a pěší, tak se nepovedlo oddělit cyklotrasu od chodníků, je to všechno dohromady, budou se tam motat cyklisté s pěšími a navíc ještě vymyslel, nevím vůbec kdo, že tam ještě umístí zastávku a lavičky přímo do toho cyklopruhu, kde mají ty cyklisté. Takže první dny vlastně vidíme, že ti cyklisté zoufale přestali používat ten chodník, tu cyklotrasu a radši jezdí v těch kolejích mezi tramvajemi, což je samozřejmě nebezpečné.
1: Když se podíváme na současnou tranzitní dopravu, Praha byla vždycky složitá, co pamatuju už, co mám desítky let řidičák, ale ta nárůst dopravy je strašně enormní. Jak s tou tranzitní dopravou? Třeba teď severní okruh, v jaké fázi?
2: Severní okruh se připravuje. Já doufám, že během 4-8 let by mohl být zahájen. Dobrá zpráva je, že se aktuálně staví propojka mezi D1 a D11. Vlastně
1: má to Běchovice.
2: Běchovice, 511. Současně obchvat až do Úval přes vlastně Běchovice a Újezd, takže to velmi pomůže. Toto bude otevřené brzy, už snad za rok a půl, a ten severní část toho okruhu samozřejmě ještě není kompletně povolená. Tam některé ty obce a místní spolky proti tomu bojují. Já doufám, že se to podaří překonat, protože Praha udělala za těch posledních 20 let řadu ústupků, tu trasu maličko upravila, dala ji více do tunelů, aby méně vadila vlastně tím starou sedlíkům, takže já doufám, že se dokončí brzo, protože vlastně ty kamiony přece nemůžou jezdit přes naše hlavní město, tak jak jsme toho svědky poslední roky.
1: No, protože za těch desetiletí se to změnilo, přece nemůže být dálnice u Národního muzea, ale to bychom se do toho dostali mnohem, mnohem dál. Jak vypadá spolupráce mezi hlavním městem, tedy magistrátem hlavního města Prahy a Středočeským krajem? Mám na mysli, ať už to jsou P+R, parkoviště a tak dále, tak dále. Jakém jste teď vztahu a stavu?
2: Ta spolupráce dlouhodobě nefunguje. Je to s podivem, když vlastně hejtmanka Středočeského kraje je zahnutí, které vlastně sedí v koalici na pražském magistrátu, tak by člověk řekl, že minimálně po té stranické linii si spolu budou umět povídat, takže to bude fungovat. Opak je pravdou. Prostě Středočeský kraj všechny ty problémy hází na Prahu, říká, že ti lidé do Prahy jezdí pracovat a tady odvádí daně, tak ať si Praha postaví ty P+R parkoviště, vyřeší ty problémy sama, posílají nám sem děcka do škol, což nic proti tomu, já jsem za to rád, že chtějí studovat v Praze, ale Středočeský kraj na to nějak nepřispívá. Samozřejmě je to velký problém pro tu infrastrukturu a myslím si, že tohleto by měla být i úloha asi státu a vlády nějak nastavit lepší diskuzi mezi Prahou a Středočeským krajem.
1: To jste vlastně dva největší kraje, když to tak vezme, nejpočetnější.
2: Je to tak a bohužel naprosto nepochopitelně spoustu volebních období po sobě je mezi těmi krajemi velká rivalita. Je to vlastně jeden proti druhému a přitom by měli spolu spolupracovat, protože Praha by bez pracovníků a lidí ze Středočeského kraje nemohla fungovat a zase Pražáci rádi opouštějí tu Prahu, toto Středočeského kraje do krajiny, do přírody a je škoda, že si spolu neumí povídat.
1: No, to my dva teď nevyřešíme, ale třeba někdy příště toto téma ještě otevřeme. Připomínám, že naším dnešním hostem je zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu probíráme pražskou dopravu, pražské anomálie, můžeme to tak říci. Mostem jsme začali, já bych se ještě zeptal, jak to vypadá, teď se zkoumal Vítoňský most, jak to vypadá s dalšími mosty, které jsou, ať už je to pod Palmovkou a další, jak to teď tady bude? To se táhne dlouho.
2: Ty mosty v Praze jsou docela trápení. Vlastně máme napůl zbouraný Libeňský most, ano, který je taková jasná ukázka, jak by se to město nemělo řídit. Jak to dopadne, když se řízení města svěří aktivistům, kteří mají nějakou svoji ideologii, která se ale potom nepotká s realitou. Už před 12-14 lety bylo jasné, že ten Libeňský most, ať chceme nebo nechceme, se nedá opravit, že byl prostě postaven z nekvalitního betonu, říkali to renomovaní odborníci z ČVUT, Kocourova ústavu. A i přesto někteří aktivisté si postavili hlavu a kampaň na tom, že ho zachrání, že udělají takzvanou citlivou rekonstrukci. Ale v čase po 8 letech se ukázalo to, že pravdu jsme měli my, že opravit nejde a že se musí zbourat a postavit znovu. Což samozřejmě byl problém v tom, že oni to vysoutěžili jako citovou rekonstrukci. Do toho se jim odvolal antimonopolní úřad a soudy, že nemůžou stavět nový most na základě soutěže na rekonstrukci. Takže teďka nahonem dělají nějaké nové soutěže. A vlastně celé to zdrželi minimálně o 7-8 let a prodražili o miliardy.
1: To chápe, ta konstrukce. Takže tam do toho zatéká stále je problém.
2: Navíc nejezdí tramvaje a je to velká komplikace pro lidi z Karlína a Libně.
1: Nedávno jsem také už publikoval zprávu o tom, že rychlodráha na letiště a dokladná už dostává zelenou, tedy aspoň ze zprávy železnic. Praha se na to připravuje, otevřely se bubny, chybí tedy ještě ale Dejvice, Veleslavín a další část této trati. Jak vůbec se vnímáte vy příjezdy těchto vlaků? Je to přece jednodušší. Nedávno tady seděl na vašem místě host, který přijel z Pardubic, ne autem, ale přijel vlakem. V klidu jsem do Prahy dojel a dojel si sem a zase odjíždí dál.
2: Cílem nás politiků by mělo být motivovat a umožnit co největšímu počtu lidí, aby využívali právě nějakou kolejovou dopravu, ať už je to železnice, metro, tramvaje, protože tyto spoje většinou nestojí v dopravních zácpách, většinou jsou ekologické, jsou rychlé, nemají zpoždění a podobně. A já jsem rád za každou novou trasu, která se směrem do Prahy nebo směrem z Prahy postaví, protože ty současné
1: opraví,
2: jsou absolutně přetížené. No, problém je ten, že ono se říká, nejezděte autem, jezděte vlakem, ale když si to zkusíte třeba ze směru od Kolína nebo z jiných směrů ráno ve špičce, tak se do těch vlaků často ani nevejdete. To je ten problém.
1: A oni ani ty vlaky se pak nevejdou. To je další problém.
2: Ano, oni jezdí úplně už na limit, ano, co se vyjde na peron a na limit bezpečnosti za sebou s nějakými intervaly a už tam nejde přidat ani vagón.
1: To bychom se mohli dostat také k letecké dopravě. Jestli máte nějaké plány nebo vize využít další letiště, které Praha má, nebo ve spolupráci s těmi, kteří to letiště mají, třeba Aerovodochody nebo Gbely, to jsou vojenská letiště, aby ta Ruzyně nebyla tolik přetížená. Jako to je v některých městech, že ty čartrové lety se odloží prostě někam, jako začaly letat České Budějovice a další, jestli v tomto směru by se nějak mohlo ulevit Ruzyni.
2: Tohle otázka hlavně na stát. My to samozřejmě s ministrem dopravy konzultujeme a komunikujeme o tom, ale myslím si, že v tuto chvíli ta Ruzyň není natolik přetížená, že bychom museli tvořit další podobné velké letiště v Praze.
1: Já jsem se jako rozmělnit. Jako
2: my máme tu výhodu, že Česká republika je poměrně malý, kompaktní stát. Máme třeba skvělé dopravní spojení do Pardubic, nebo dá se říct i do Brna, kde vlastně ty letiště jsou, takže já si myslím, že ta možnost přistání někde jinde je.
1: Podletání bychom se mohli dostat ještě na řeku. Já když jsem byl několikrát v Paříži, tak mě fascinovalo, jaký tam je provoz, myslím, ten nákladní, obchodní. Tady je pouze turistický.
2: Tohle je velmi správná, dobrá otázka a jsem za ní rád, protože se tomu prakticky nikdo nevěnuje. A je to obrovská škoda. Vlastně na Vltavě by se dneska dal dělat i transport materiálu stavebního a podobně. Myslím, pokud je mi známo, tak to dneska dělá jenom jedna jediná betonárka. Jinak vlastně nikdo nevozí cihly, stavební materiál po té Vltavě. A nákladní automobily jezdí tunely přes centrum, po magistrále a vlastně je to i zdraví škodlivé. Přitom na tu Vltavu by se to krásně vešlo, bylo by to ekonomické.

0: ekologické, jak jste říkal, v té Paříži to funguje. Takže já budu chtít se tady tomu věnovat a v květnu na to pořádám i kulatý stůl, kde budou právě i zástupci z ministerstva z Prahy a budeme se o tom bavit, jak tu Vltavu více a efektivně využít.
1: Aby to nebylo pouze vodácké ahoj, jako v Českém Krumlově.
0: Přesně tak a samozřejmě nějakým způsobem možná i regulovat trošičku ten turismus, který se nám trošku vymyká z rukou. Někdy to bývá i nebezpečné, aby ty lodě nenarazily do šlapadel a podobně. Myslím si, že se to musí porovnat všichni.
1: Tak to jsou témata, které jsme otevřeli s naším dnešním hostem a budeme pokračovat ještě úlohou městské hromadné dopravy. Ondřej Prokop naším dnešním hostem.
2: Signál Rádio.

Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Trasa metra D. Pane Prokope, jak vypadá teď situace kolem této další části, potřebné části metra?
2: Máme dobrou zprávu, aktuální teďka z jara, že se konečně podařilo po těch všech peripetích mnoha let podepsat smlouvu na druhou etapu, na tu zásadní, protože zatím se hloubily tunely jenom na Pangráci mezi dvěma stanicemi. Teďka ta druhá etapa už to dovede až na Nové Dvory a na Libuša na Písnici, to znamená ta zásadní stavba se teďka rozbíhá. Bohužel kvůli, řekl bych, i neschopnosti některých politiků se to zdrželo o 4-6 let a prodražilo o miliardy, protože každý rok zpoždění jsou asi 2 nebo 3 miliardy korun, což jsou obrovské částky, za které mohly být úplně jiné věci postavené. A hlavně ten čas, který stráví ti lidé třeba z Písnice, z Libuše v autobusech každý den v zácpě cestou do práce, tak ten čas už jim nikdo nevrátí. Mm-hmm.
1: Úloha MHD je v každých městech trochu jiná. Všichni používají teď módně Smart City. Já jsem pochopil Smart City v Plzni, kdy se tam prakticky nic moc nezměnilo, ale jezdí tam takzvaný zokruhová linka, zokruhovaný autobus nebo trolejbus. Ať sednete tady nebo tady, tak se tam vždycky dostanete. Pak jsem to objevil v Budapešti a ještě jsem to objevil ještě v dalších městech. Jestli by nestálo za to přehodnotit tu úlohu těch jednotlivých možných spojů. Třeba v Paříži metro se potkává s vlakem, v Budapešti se potkává metro s tramvají, podzemí a tak dále. Jestli by v tomto směru, já vím, že Praha je na tohle složitá, ale Budapešť je na tom stejně.
2: My si to jako politici uvědomujeme a diskutujeme o tom. Teďka je rozpracovaný nějaký chytrý okruh tramvají, který by vlastně spojoval městské části, které dneska spojené nejsou, že musíte metrem do centra tam přestoupit a pak se vrátit zpátky. Takže třeba i ten Dvorecký most, který byl otevřený, tak dneska vlastně je takovouhle chytrou spojnicí dvou městských částí, mezi kterými se předtím nedalo jednoduše dostat. A s tím Smart City samozřejmě jsou věci, které by pomohly. Já bych třeba například chtěl udělat chytré jízdenky do metra, že by tam byl po vzoru západních měst turniket, kde si jenom pípnete mobilem, on vám to odečte přesně to, co projedete od jedné stanice ke druhé. Bylo by to třeba pro turisty mnohem jednodušší a hlavně bychom se zbavili všech těch neplech v tom placeném prostoru, kde jsou dneska často lidé, které tam nemají co dělat, dělají tam nepořádek, potýká se s tím potom městská policie, revizoři, lidé by nemohli jít na černo, to znamená, nedostávali by se do nějakých dluhových pastí, exekučních řízení a podobně. Takže to jsou třeba směry, kterým bych já chtěl jít v Praze.
1: A co ceny jízdného?
2: Ceny jízdného, to je nekonečná otázka. Samozřejmě dopravní podnik potřebuje peníze, aby nemusel snižovat výkony, aby naopak je mohl rozšiřovat. My se třeba bavíme o tom, že bychom chtěli rozšířit třeba hodiny, kdy jezdí metro minimálně v nějaké dny, aby jezdilo i třeba do 1-2 do rána, v pátek, v sobotu, kdy se lidé třeba baví. Často říkají, že je to hloupé, že končí o půlnoci a na to potřebujete peníze. To znamená, určitě se nějakému zdražení jízdného v budoucnu nevyhneme, ale nechceme to dělat skokově a nechceme to dělat hloupě, kdy třeba, to je věc, kterou já vůbec nechápu, tak papírový lístek jednorázový je levnější než lístek, který si koupíte SMS-kou. To znamená, současné vedení motivuje lidi, aby si kupovali neekologické papírové lístky místo, aby poslali SMS-ku. Tak takhle to rozhodně dělat nebudeme.
1: Ondřej Prokop, naše dnešní hosté.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Ondřej Prokop, naším dnešním hostem. Ještě jedna taková osobní otázka. Jak se kluk z Jižáku dostal do zastupitelstva hlavního města Prahy?
2: Je to úplně jednoduchý. Já jsem šel do politiky jenom z těch, jako řekněme, nejnižších pater na tom jižním městě, kde mě štvaly rozbité chodníky, štvaly mě tam úroveň některých škol, že se tam nedá kde zaparkovat. A chtěl jsem to změnit v tom okolí svého bydliště, kde já jsem vlastně vyrostl a celý život jsem tam působil. Ale pak na té radnici, když jsem se stal místostarostou na té Praze 11, tak jsem zjistil, že vlastně ono to bez té velké Prahy, bez toho magistrátu nejde udělat, protože na té malé městské části za prvé nemáte peníze. A za druhé, celou řadu těch věcí potřebujete stejně ve spolupráci s magistrátem, protože vám nepatří třeba ty pozemky, nepatří vám ty silnice, tak přirozeně jsem potom v dalším volebním období kandidoval i na magistrát, abych mohl pomoci tomu jižnímu městu z toho magistrátu. A dneska jsem to rozšířil na to, že se snažím působit na všech sídlištích, protože si myslím, že tím sídlištím se dneska ti politici moc nevěnují. Oni se věnují hlavně tomu centru Náplavky, Filharmonie, Václavské náměstí, ale přitom na sídlišti bydlí skoro polovina Pražanů a často jsou tam rozbité chodníky v původním stavu, 40 let staré, nedá se kde zaparkovat, chátrat tam veřejný prostor a to bych chtěl změnit a právě to nedokážete udělat jinak než z toho magistrátu s pomocí těch velkých peněz.
1: O jižním městě to téma se objevilo v mnoha filmech. Kolik teď vlastně na Jižáku žije lidí, jestli máte, se to dá nějak spočítat?
2: Zhruba 80 tisíc plus minus.
1: Dá se říct pomalu krajské město.
2: To je rozhodně krajské město velikosti třeba Plzně nebo Olomouce.
1: Vy jste řekl, že více než polovina, já bych řekl, že daleko víc žije asi na sídlištích, tady v okolí Prahy, protože centrum, co si budeme povídat, je prázdné a tam jsou jiné zájmy investorů a developmentu.
2: Statisticky asi 50% ano. Lidí je evidovaných vlastně v panelových domech na sídlištích, takže je to ta polovina, ale oni tam žijí dneska i v nějakých novostavbách a podobně, takže určitě v těch okrajových částech Prahy žije samozřejmě většina Pražanů. A o to víc paradoxní je, že se tomu nevěnují ti politici na té radnici, kteří prostě řeší jenom to centrum a sídliště jsou vždycky takové otloukánky, na které nezbydou ty peníze, nevytvoří se tam ty parkovací místa, není tam hezký veřejný prostor. A dneska bohužel tam začíná být jako špinavo, nebezpečno, taková ta drobná kriminalita a s tím je potřeba okamžitě něco začít dělat.
1: No, vrací se šeť 70. let, bych asi tak řekl, ale to vy nepamatujete.
2: To já nepamatuji, já si pamatuji ty sídliště, když už byly krásná, zelená, postavená.
1: Tak to bylo ohlednutí po pražské aglomeraci s Ondřejem Prokopem, který je jednak zastupitelem hlavního města Prahy a jednak zůstal věrný svému jižnímu městu. Já vám děkuji a někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Hezký den a dobrou náladu i vám přeje.

0: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Knižní hrdinka Kony užívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
0: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Stále hezký den přeje Lucie Sinková. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu těmto politikům od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měli nárok, pokud by působili jen v jednom zastupitelstvu. Návrh podala skupina 22 senátorů. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich je teď dopoledne kolem 370. Odpoledne se možná počet sníží. Dodejme, že v noci nad územím pršelo a uhasit zbývá zhruba 5 hektarů. Britskému premiérovi Starmerovi hrozí po čtvrtečních místních volbách stranický puč. Průzkumy totiž očekávají drtivou porážku jeho vlastních labristů, kteří se k moci dostali v roce 2024 jednoznačným vítězstvím. Teď by mohli ztratit až 3/4 křesel, která obhajují. Předvolební kampaně v Londýně i na mnoha dalších místech v Anglii jiná než obvykle. Starmer už měsíce bojuje s nízkou podporou a také se skandálem kolem výběru amerického velvyslance.
0: Co se děje v regionu?
2: Počet nakažených žloutenkou v hlavním městě klesá. Za duben hygienici evidovali 38 nových případů žloutenky typu A. O měsíc dříve jich bylo 67. Podle dat hygieniků bylo od začátku letošního roku evidováno 264 nemocných, z toho bylo 55 dětí. Za celý minulý rok v Praze žloutenkou typu A onemocnělo 1377 lidí. V roce 2024 bylo zachyceno 37 případů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kajakář Vít Přindiš jde do nominačních závodů ve slalomu, které se uskuteční tento a příští víkend s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajak cross. 37-letý český reprezentant se vedle evropského i světového šampionátu představí i domácím fanouškům na červnovém světovém poháru v Troji.
0: Signál Radio, počasí.
1: Dopoledne ještě převážně slunečno, jen ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější a lokálně se objeví také bouřky. Naměříme 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 20. Na Signál Radio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Radio. Signál Radio.
3: Pár minut po 11. hodině, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky techniky, za chvilku si přijdete na své. Řeč bude o nové lanovce na Petřín. S vámi Lukáš Frelich a Jennifer Rush teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Petřín, nahoru sice ještě musí pěšky, ale už na podzim se konečně rozjede z Brusu nová lanovka. Její designérka Anna Marašová do ní navrhla jeden velmi roztomilý prvek, který má s láskou hodně společného.
1: Petřín je kopec lásky a ty lanovky, oni tam takové jedno místo, kde se potkají. A těsně předtím, než se potkají, tak vlastně ta jedna blikne světlem, což znamená, že mrkne na tu druhou a ta druhá na to zareaguje s červenáním, to znamená, že uvnitř vozu se zčervenají světla. A ještě to uděláme tak, že nikdy nebudete vědět, která bude mrkat a která bude červená, tak si říkám, že to je vždycky taková loterie, že nevíte, jestli zrovna vy se zamilujete nebo někdo do vás.
0: Červenající a mrkající lanovka na pražský Petřín se rozjede už letos v září.

Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Michal David teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy, Phil Collins, ABBA nebo Roxette. Zahrají už za moment, užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Rockset, teď s námi 2 minuty před polednem. Tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let zazní už za moment. Připravena je Madonna, Queenie nebo třeba Joe Cocker. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v současnou chvíli na pražském okruhu 22. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm nehoda osobáku s nákladňákem. Další komplikace vás potom čeká na Praze 10, křižovatka ulic Černokostelecká a Průmyslová. Tady je nehoda dodávky s osobákem a předměty na vozovce. Nárazově se zdržíte, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké středeční poledne přeje Lucie Sinková. Poslanci se dopoledne mimořádně sešli k závěrečnému schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel, rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Od 6 večer by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou v noci přerušili. Správci silnic řeší stále více odpadu. Za 5 let ho přibylo o čtvrtinu. Loni se sbírali asi 2600 tun. Často jde i o nebezpečný materiál, například akumulátory. Podle ochránců přírody problém u silnic dál roste. Tah na Slovensko, silnici 1/50 u Nesovic na Vyškovsku, uzavřela zhruba před 2 hodinami nehoda osobního a nákladního auta. 2 lidé se při ní zranili, z toho jeden těžce. Podle webu ředitelství silnic a dálnic se konec omezení odhaduje kolem 18. hodiny. Uzavřené místo se dá objíždět přes Bohdalice, Pavlovice.
1: Co se děje v regionu?
3: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Hokejisty extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-2013. Sekáč odehrál za Spartu před 13 lety 21 zápasů, ve kterých střelil 4 branky a přidal 6 asistencí. V týmu působil na hostování z partnerského Lvu Praha, který v té době hrál KHL.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I když stále ještě místy svítí sluníčko, odpoledne by mělo přibývat oblačnosti a také přeháněk. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 20 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
4: Dvě minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Nečekaný objev přinesla stavba pražského metra D. Vše odhalím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravené Sandra, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Joe Cocker na Signál Rádiu. Hloubení pražského metra linky D přineslo nečekaný objev v podobě skameněliny zcela nového druhu pravěkého členovce, který žil před přibližně 448 miliony let a připomíná křížence pavouka s trilobitem. Praha z velké části stojí na horninách času prvohor. Při větších stavebních pracích se pravidelně nacházejí skameněliny, například trilobiti, hlavonožci nebo dávní ostonožci. A tahle nalezená fosílie bude k vidění ve stále expozici Národního muzea. Takže určitě bude zajímavé přijít se na ní podívat.

0: Human League a hitovka, která nás pořád hodně baví. Výlet na kole v délce 3000 kilometrů. To vše pro dobrou věc. Podrobnosti za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Rod Stewart, Michael Jackson nebo Modern Talking zazní na Signál rádiu.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 5 minut, 1:45 jste se Signál rádiem. Pavel Kafka si vyrazil na kole z Brna do Španělska. Veze si sebou na bicyklu i loga našeho rádia. My jeho cestu sledujeme. Víc info má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Pavel Kafka se vydal na benefiční cestu na kole z Rejhradu do Španělska. Na kole má i samolepky našeho rádia a já mu zavolal, abych zjistil, jak pokračuje.
2: Ahoj, zdravím vás posluchači, jmenuji se Pavel Kafka a jsem na charitativní cestě z Rajhradu do Santiago de Compostela. Mám ujetých přes 400 kilometrů a momentálně se nacházím v Salzburku. Počasí mě zatím přeje, vítr fouká dozad, ale mám pocit, že se to změní.
1: Pavle, jak dlouhá bude tvoje cesta, kdy plánuješ skončit ve Španělsku?
2: Plánuju to ale 29. května mě letí letadlo ze Santiago do Barcelony, 30. z Barcelony do Bratislavy a pak se budu posouvat domů, takže to musím stihnout.
1: Díky, Pavle, za rozhovor, my se budeme těšit na další informace, dej nám vědět, kde zrovna jsi a hlavně opatrně. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Za 2 minutky udeří 13. hodina. Na Signál rádiu vám budeme hrát to nejlepší z 80. let. Už za moment zazní Tina Turner, Sister Sledge a nebo třeba skupina v Alphaville. Teď už Lucie Sinková přichystala zprávy a já ještě dodám informace z provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozordejte ulici Tránovského s křižovatkou Karlovarská. Tady pozor, je tu nehoda náklaďáku s osobákem, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká v centru Prahy na IP Pavlova. Tady křižovatka ulic Ječná Sokolská. Tady je nehoda osobáku s motocyklem, nárazově se zdržíte asi na 5 minut. Tak tady dejte pozor a dobře dojažte do cíle.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal stížnost pro porušení zákona v případu muže, kterého justice potrestala podmíněným trestem zatýrání psa. Politik to dnes uvedl na síti X. Ukládané tresty by podle něj měly být přísnější. Případem se tak bude zabývat nejvyšší soud, který sice už nemůže změnit trest v této konkrétní kauze, ale může ovlivnit obdobná rozhodování v budoucnu. Slovensku hrozí, že v příštích letech nestihne vyčerpat všechny peníze z evropských fondů z probíhajícího 7letého období. Plyne to z materiálu, který dnes projednala slovenská vláda. Stát ohlásil opatření, kterými chce uvedenému riziku zamezit. Stovky hasičů s desítkami kusů techniky se druhým dnem potýkají s rozsáhlým požárem, který vypukl v lesním porostu v zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny. Do akce se zapojilo také letectvo, jak informují místní úřady. A při hašení rozsáhlého požáru pro změnu na jihovýchodě Polska se včera pozdě večer zřítil letoun polské výroby. Jeho pilot zahynul. Neštěstí teď vyšetřuje prokuratura, jak informují polská média.
2: Co se děje v regionu?
4: Linka B, tedy nejvytíženější trasa pražského metra, se dočká zrychlení. Přeplněné vagóny a s tím související nedostatek místa vede dopravní podnik ke zkrácení intervalů mezi spoji v ranní špičce. Místo současných zhruba 140 sekund by vlaky nově mohly jezdit každé 2 minuty. Vyplývá to z plánu dopravní obslužnosti hlavního města na roky 2026 až 2030. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Češky a Češi opět na kurtech. Karolína Plíšková, Staronová královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Tereza Valentová a Vít Kopřiva odehrají první kolo na prestižní tisícovce v italském Římě. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích a juniorských akcích.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Během odpoledne, především v jihovýchodní polovině Čech, se budou objevovat přehánky nebo i bouřky. Večer čekáme v Čechách od jihozápadu opět bouřky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 20. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
5: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Saunování není jen záležitost zimních měsíců. Řeč o tom byla dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Tady je Lukáš Frelich a na start Pet Shop Boys.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Sister Sledge a Signal Radio. Taky si říkáte, že je venku krásně, takže se do sauny podíváte zase až v zimě. Možná to není ideální nápad, mluvil o tom ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signal Radio?
0: V Senohrabech nedaleko Prahy dnes začíná Sauna Fest 2026, tedy mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech. Tuhle relaxační zábavu bychom si neměli dopřávat pravidelně pouze v zimě.

0: klidně dnes večer vyzkoušejte.
1: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
2: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Vondráčková, Dlouhá noc. Za chvíli Prince, Susan Vega anebo třeba Phil Collins. A hned potom si připomeneme single, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Tak zůstaňte dál s námi a mějte hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Vytvořit dobrou skladbu, která ovládne hitparády, nemusí být zas tak složité. Tedy v 80. letech se to tak mohlo zdát. Single, který je před námi, byl složen podle knižního návodu. Kniha s názvem Manuál, jak dosáhnout čísla 1, opravdu existuje a píše se v ní, že je nejlepší poskládat šikovně za sebe úryvky cizích už slavných písní. Toho se chytla formace z Rakouska a skutečně dobila hitparády. Schválně, jestli tam taky uslyšíte Abu. Edelweiss, Bring Me Edelweiss.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za minutu udeří 14. hodina, společnost vám dělá signál rádio, krásné odpoledne. Za moment Loretta Judy Erasure a nebo třeba Natalie Imbruglia, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na pražském okruhu 24. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, tvoří překážku na vozovce, projíždí se ve snížené rychlosti. Tak tu dejte nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Floreal.cz. Floreal.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Ve 2 odpoledne hezký květnový den stále přeje Lucie Sinková. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou necelých 8 miliard korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát dnes toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Rozhodl o tom i přes výhrady části svých členů. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Podporu v poslední době posiluje geopolitické napětí ve světě. Stále větší část populace přitom považuje za nejvhodnější energetické řešení pro Českou republiku kombinaci jaderné energetiky s obnovitelnými zdroji energie. Alespoň to vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost ČES. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožené iránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump. Podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda iránských přístavů však pokračuje.
2: Co se děje v regionu?
4: Na cestující čeká v pražském metru další dopravní komplikace. Prodloužený víkend bude ve znamení omezení provozu na lince C. Vlaky tu mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojedou v obou směrech, a to od pátku 8. až do neděle 10. května. V úseku Ládví Kobylisy nebude provoz zastaven úplně. Soupravy tady budou jezdit kivadlově po jedné koleji. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury, kdy má Litvínov převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Během odpoledne především v jihovýchodní polovině Čech se budou objevovat přehánky nebo i bouřky. Večer čekáme v Čechách od jihozápadu opět bouřky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 20. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
5: 4 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do světa kouzel a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mitch Jurč teď s námi na Signál Rádiu. Soundtrack ke slavnému seriálu už dnes taky patří do hudební minulosti. Vezme nás tam kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na jejich startu tu máme, milí přátelé, hned jedno velké finále. Závěrečnou epizodou se už před 22 lety rozloučil sitcom Friends, který sledovalo na 52 milionů diváků. Dohromady nás přátelé Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross a v neposlední řadě Chandler bavili ve 236 epizodách po dobu celé jedné dekády. Neobešli by se ovšem ani bez signifikantní úvodní znělky od Dua Rembrandts.

Posouváme se za rokem 2013. 90-ková hvězda zpěvačka skupiny Fugees Lauryn Hill byla soudem státu New Jersey odsouzena ke 3 měsícům pobytu ve vězení. Tehdy 37-letá držitelka Grammy dlužila na daních 1,8 milionu dolarů a ve své řeči na obhajobu uvedla, že měla v úmyslu daně doplatit, ale musela opustit showbiznis a vychovávat svých 6 dětí.

0: Velká reggae klasika 80. let a Man at Work na Signál Rádiu. Výstava, která ve světě přilákala už více jak 4 miliony návštěvníků, se chystá v Praze. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme Depeche Mode, Whitney Houston nebo třeba USA for Africa.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Ve 3:45 je s vámi Signál Rádio. Svět, ve kterém si můžete sáhnout na kouzla, které znáte z filmu nebo knih, míří do Prahy. Pozvánku pro fanoušky Harryho Pottera má Honza Navrátil.
1: Hezký den, kdo z vás doslova ujíždí na Harry Potterovi, tak si do kalendáře zapíše datum 6. srpna. Právě v tento den se totiž na výstavišti PVA Expo Praha Letňany otevře výstava Harry Potter The Exhibition. Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už přilákala více než 4 miliony návštěvníků a teď tak konečně zavítá do Prahy. Na výstavě se budeme moci zblízka podívat na autentické rekvizity a také originální kostýmy a můžeme i nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není pouze pozorovatelem, ale stává se pěkně součástí příběhu. Chybět tak nebudou ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků. Zájemci si vyzkoušejí míchání lektvarů, přesazování mandragory anebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. Máte rádi Harryho Pottera? Tak pokud ano, tak v srpnu určitě hurá do Letňan. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minutky udeří 15. hodina, s vámi je Signál Rádio. Pink Floyd, Samantha Fox nebo Michael Jackson, to je to nejlepší z 80. let a bude hrát za chvíli. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 78. kilometr ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Místem se zatím ve snížené rychlosti projíždí. Další komplikace vás potom čeká na Praze 11 v ulici u Kunratického lesa. Tady je nehoda osobního vozidla s motocyklem. Na místě je policie, projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem, vytváří se kolona asi na 5 až 10 minut. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké středeční odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Maximální cena paliv v Česku opět poroste. Benzín oproti dnešku podraží o 6 haléřů na 44,52 Kč za litr. Naopak nafta zítra zlevní o 8 haléřů na 44,60 Kč za litr. Plyn v Evropě výrazně zlevňuje, a to díky nadějím na dohodu mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Klíčový kontrakt ztrácí přes 10%, přiblížil se ke 40 eurům za megawatt hodinu. A ze stejného důvodu klesá také cena ropy. Brent ztrácí přes 9%, sestoupil pod hranici $100 za barel. Vzpomínkovým aktem u památníku Díky Ameriko skončily dnes v Plzni slavnosti svobody. Hlavní vzpomínková akce u žulových pylonů na americké třídě se koná vždy 6. května, tedy v den, kdy američtí vojáci vstoupili v roce 1945 do města. Slavností se letos účastnili i dva američtí veteráni. Primátor města Roman Zarzický k tomu řekl.
4: Letos máme tu čest zde přivítat válečné veterány Josefa Tarmonda a Gideona Cantora. Jejich přítomnost je pro nás mimořádnou vzpomínkou a připomínkou toho, že svoboda byla vybojována konkrétními lidmi, kteří neváhali riskovat své životy pro budoucnost Evropy i našeho regionu. Zároveň ale dnes vzpomínáme i na naše vlastní občany, kteří v těžkých časech okupace neztratili odvahu, pomáhali, zdorovali a často riskovali své vlastní životy.
2: Co se děje v regionu?
3: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části.
2: Sport.
3: Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marosána z Maďarska 6-3 a 6-3 a postoupil tak do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31 Francouze Huga Humberta. A hokejovou Spartu posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč se reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-2013.
2: Signál Rádio počasí.
3: Venku je polojasno, teploty měříme od 22 do 26 stupňů. V noci na čtvrtek bude obloha oblačná s deštěm a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno a zataženo, místy s přeháňkami, déšť by měl ale během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme mezi 14 a 19 stupni, na horách pak kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
2: Signál Rádio.
5: 15 hodin, 2 minuty a společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Cyndi Lauper. Hezké odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Samantha Fox s námi na Signál Rádiu. Není to tak dlouho, co se Kylie Minogue na svém Facebooku pochlubila, že bude mít svůj dokument. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Legenda jménem Michael Jackson opět ožívá i na sociálních sítích. Přes nepříznivé kritiky má film Michael nakročeno k tomu stát se dle očekávání kasovním trhákem. Na oficiálním Instagramu krále popu se také objevil příspěvek, který láká na soundtrack. Ten obsahuje 13 kultovních skladeb, které ve snímku zazněly. Od dob Jackson 5 až po Thriller. Madonna se chlubí úspěchem singlu Bring Your Love, který naspívala spolu s mladou zpěvačkou a herečkou Sabrinou Carpenter. Ta je idolem náctiletých a Madonna si tak otevírá dveře i k té nejmladší generaci. Společný hit je číslem jedna mezi nejstahovanějšími songy z platformy iTunes a to hned ve 48 zemích. Celé nové album vyjde 3. července a podle nepotvrzených uniklých informací má obsahovat i duet s Kylie Minogue. ABBA pak slaví celkem 4 miliony návštěvníků na své show Voyage. Ta probíhá už 4 roky ve speciálně postavené ABBA aréně v londýnském olympijském parku. Celý koncert je virtuální a skupinu na něm zastupují takzvaní avataři, kteří mají podobu ABBY v roce 1980. ABBA poděkovala všem fanouškům z celého světa, kteří se na show přijeli podívat. Pokud byste se k něm chtěli přidat, šanci máte do listopadu. Sociální sítě obletělo také video, ve kterém Mariah Carey zpívá hit Heroes 93. Živé vystoupení proběhlo u příležitosti představení kolekce věhlasné šperkařské značky a řekněme, že nebylo úplně dobré. Žádné rezonující výšky, na které jsme zvyklí, intonace byla velmi nejistá a Mariah vypadala dost unaveně. Fanoušci tak spekulují v komentářích o jejím zdraví. Posloucháte Signál Rádio, tak nás určitě i sledujte na Instagramu a Facebooku. Ze sítí zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: česká taneční klasika z 80. Living in a Box. Pamatujete, když se v Praze na kolejích ještě proháněly ty původní staré tramvaje T3? Na retrolince se s nimi ještě můžeme svést a několik kusů modernizovaných verzí je stále ještě v běžném provozu. Do historie T3 včera zablouzdal David Černý v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste ho v našem vysílání nestihli, velká škoda, ale máme ho pro vás v archivu na našem webu. Stačí navštívit signalradio.cz.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Za 5 minut, 3:15, se mnou ve studiu nachystaná Terka Veselá, hezký odpoledne, ahoj.
1: Ahoj Loki, i tobě.
0: Nabízí se taková otázka, protože ty seš hubená, vážíš 30 kilo i z postelí, jak se říká. Dáváš si záležet na svém jídelníčku?
1: Moc ne.
0: Takže nehlídáš to, jde to vlastně absolutně samo.
1: Jo, jako zatím mám prostě asi štěstí.
0: Trochu zdravého pohybu.
1: Ano.
0: A vlastně neřešíš to.
1: Moc, no ne.
0: A kdy jsi měla naposledy něco sladkého, jako že jsi zhřešila?
1: Že jsem zhřešila, no podle mě dneska vlastně, měla jsem koblihu.
0: No, to je dobře. Dneska je totiž Mezinárodní den proti dietám.
1: A, hezky.
0: Tak doufám, že žádnou
1: no, tak
0: nedržíš.
1: Ne.
0: To je dobře, Terka s vámi dál po 16. Dejte si něco dobrého a já se loučím a těším se na vás zase zítra úderem 11. dopolední. Ahoj.

0: Na Signál Rádio jsme se těsně před celou přesunuli na Atlantidu. Je ale čas se podívat zase dál, konkrétně na silnice a pak do světa s Honzou Navrátilem. No a po zprávách 80. přinese kapela Roxette, London Beat nebo ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Při 16. hodině zamíříme na Pražský okruh ve směru z Ruzyně na D7. Tady na 18. kilometru se střetla dvě auta a je neprůjezdná zpevněná krajnice. A na 20. kilometru D11 na trase Praha-Sever počítejte se zdržením kvůli porouchanému vozidlu. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i ze středeční 16. hodinou přichází čas na další zprávy. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím také související opatření. Je to zatím bez časového omezení. V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit mláďata kapibar. 7 mláďat tohoto hlodavce se narodilo 4. května jako dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu těchto zvířat. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom dnes slovenská vláda. Řekla to novinářům ministryně hospodářství Denisa Saková. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Saková k rozhodnutí vlády řekla:
2: tým pádom neexistují už důvody, které nám vyčítala Evropská komisia, že může konat v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám, pretože sa už bude aplikovať len jedna cena paliv na Slovensku od piatka tohto týždňa.
1: Připomeňme, že dvojí ceny nafty zavedlo Slovensko v době, kdy po prudkém zdražení ropy patřilo v Evropské unii ke státům s nejlevnějšími palivy. Ta minulý týden už byla na Slovensku ovšem dražší než v Česku, v Maďarsku a také v Polsku.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik opět věnoval další své autobusy na Ukrajinu. Tentokrát prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni putovalo do měst Boroďanka a Chmelnický jako dar 8 autobusů SOR NB12. Darované autobusy jsou sice vyřazené, ale provozu schopné a v obou městech tak budou sloužit ve veřejné dopravě. Pražský dopravce už na Ukrajinu věnoval 84 autobusů a tramvají.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté museli zrušit trénink v přípravě na švédské hry v Ängelholmu kvůli díře v ledu na jedné z dvou tréninkových ploch v Katena aréně. Tam si zatrénovali v úterý odpoledne a znovu na led půjdou až při čtvrtečním ranním rozbruslení před večerním vstupem do turnaje proti domácímu Švédsku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Středeční odpoledne nám nabízí polojasnou oblohu a teploty měříme od 22 do 26 stupňů. V noci na čtvrtek bude obloha oblačná s deštěm a teplotami, které klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia. Čtvrteční den nabídne oblačno a zataženo místy s přeháňkami, déšť by měl ale během odpoledne ustávat. Vítr bude během zítřka foukat od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu. No a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 14 a 19. 15 stupni Celsia. Další odpolední zprávy na Signálu končí. Je na čase vrátit se k 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásnou středu všem, ze Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. My před sebou máme naší dnešní první společnou hodinu, započneme ji ve velkém stylu, a to z hity od Roxette, London Beat a Abby. A aby toho nebylo málo, tak si dáme i takové zdravotní okénko a povíme si, jak postupně zamávat s vysokým tlakem. Tak poslouchejte nadále a mějte pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

a Vulevu, to vám hrálo na Signál Rádio. A pokud vám tahle pecka trochu zvýšila krevní tlak, pojďme si ho zase rychle snížit. A možná vás to překvapí, ale jedna z věcí, která dokáže pomoct s krevním tlakem, je prý úplně obyčejný draslík. Ten totiž pomáhá tělu vyrovnávat účinky soli, která v těle zadržuje vodu a tlak pak letí rychle nahoru. My dnes ale nepoběžíme do lékárny pro žádné doplňky stravy, ale rovnou do kuchyně. Údajně je totiž spoustu nápojů, které draslík přirozeně obsahují a vy si ho tak můžete doplnit tím, že si i trochu pochutnáte. Prý se čím dál více mluví o nápojích, které ho přirozeně obsahují a mezi ně patří třeba švestková nebo mrkvová šťáva. To je trochu méně obvyklé pití, ale za to, co se draslíku týče, velmi silný driják. Dobře si vede i šťáva z granátového jablka, rajčatová šťáva, ta teda ale ideálně bez soli, nebo kokosová voda. To byly takové, řekněme, zdravější varianty, na kterých si můžete pochutnat, ale nebojte, mám to i malé překvapení na závěr, protože něco málo draslíku najdete i v kávě nebo mléce a to věřím, že si dá rádo mnoho z vás. Samozřejmě nečekejte žádné velké zázraky, ale když se z toho uděláte takový každodenní zdravotní rituál a alespoň nějakého z těchto drinků si cucnete, tlak by se vám mohl držet níž, než vám ho zase zvýší nějaká pořádná osmdesátka. Třeba Need You Tonight od INXS.

0: Ladíte středeční vlny Signál Rádia. A pokud kromě 80. někdy rádi zavzpomínáte i na časy, kdy jste před spaním poslouchali pohádky a spolu s Jeníčkem a Mařenkou loupali perníček, už tenhle pátek si to můžete znovu prožít na Pardubickém zámku, kde se budou konat slavnosti perníku. Čeká tam na vás program pro celou rodinu, jarmark, pohádková představení, tvořivé dílny a kurzy a samozřejmě spoustu dobrot. Tak koukněte na www.signalradio.cz a užijte si sváteční den.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Pět minut před 4:45 nám na Signál Rádiu dospívala Hana Zagorová. Už za chvíli si v éteru budete moct užít Queeny, Secret Service, Michaela Jacksona a v celou taky Honzu Navrátila a jeho zprávy. Tak s námi buďte i u nich.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Se Simple Minds ukončujeme 16. hodinu na Signal Radio. V 17. vás přivítají 80. od Jezu, Petra Gabriela nebo Toto. Ale teď si pojďme říct, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zamíříme na jižní spojku na Praze 4. Ve směru na Zahradní město se na pomezí Rostelského náměstí srazila dvě osobní auta a je tedy dost možné, že se tady bude tvořit kolona a tudíž i lehké zdržení. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné středeční odpoledne, 17. hodina je tady, jasný další zprávy. Poslanecká sněmovna po 7 hodinách vystoupení řečníků s přednostním právem schválila program mimořádné schůze. Projedná mimo jiné rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. A pokračujeme výstrahou českých hydrometeorologů. Ti dnes vyhodnotili bouřkovou situaci jako potenciálně rizikovou a vydali v souvislosti s tím výstrahu. Zároveň upřesnili, že silné bouřky se budou týkat především západní části republiky. Nejsilnější bouřky se očekávají večer po 19. hodině. Tyto bouřky budou postupovat od jihozápadu a mohou být nebezpečné zejména kvůli nárazům větru, které mohou dosahovat rychlostí kolem 70 km za hodinu. Bouřkový systém by mohl postupovat přes celé Čechy až do Polska. Prodej nových osobních aut na českém trhu od ledna do konce dubna vzrostl meziročně podle svazu dovozců o 2,5% na celkových 82 949 nových vozů. Úřady v ruském pohraničním Ivangorodu chystají na sobotu 9. května další koncert určený obyvatelům estonské Narvy na protějším břehu řeky.
0: Co se děje v regionu?
1: Úprava takzvaného tržního řádu, kterou schválila Rada hlavního města, mění systém také pod metronomem na pražské Letné. Z tržního řádu je vyřazené zdejší kulturní centrum Stalin a je tak znemožněno pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených akcí. Provozovatel centra změnu nečekal. Novou smlouvu na další rok podepsal teprve před měsícem. I někteří radní vyřazení centra považují za chybu.
0: Sport.
1: Obránce Mikuláš Hovorka si v této sezóně splnil sen premiérou v NHL v dresu Floridy a na švédských hokejových hrách bude usilovat o dosažení další mety, kterou je start na mistrovství světa ve Švýcarsku. Fengholm mu rozšíří sbírku 5 startů za národní tým ze sezóny 2023-2024, po které podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu v NHL s Floridou.
2: Snažím se soustředit na sebe, na své výkony a nechám zbytek na trenérech. Snažím se soustředit hlavně na sebe. To znamená, jsem si zvyk hodně v Americe, protože tam je ta konkurence tak obrovská, že kdyby měl člověk koukat, jako kolik tam je hráčů, tak by se stal zbláznil.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Na začátku zopakuji varování meteorologů před silnými bouřkami, které by měly vypuknout kolem 19. hodiny. V noci na čtvrtek bude oblačno s deštěm a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno a zataženo, místy počítejme s přeháňkami. Dešť by měl ale během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 14 do 19 stupňů. Tak to byly další odpolední zprávy. Hezký poslech dalších osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Děkujeme Honzovi za zprávy, já vás vítám v další hodině osmdesátek. Ale než se do hudby opět ponoříme, mám tady prosbu od naší posluchačky z Mladé Boleslavy, která ztratila pejska. Pokud tedy někdo z Mladé Boleslavy jste a viděli byste černou čivavu, která slyší na jméno Lily, někde v oblasti pod hradem, tak prosím oslovte městskou policii, se kterou by se už posluchačka spojila. Já doufám, že se Lily brzo najde, bude brzy doma, ale teď už pojďme opět za hudbou a je tady pro vás Jezu a Only You, tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 22 a The Flintstones, to vám hrálo Signál Rádio. Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Kokořínsko si letos připomenou 50. výročí od svého vyhlášení. Liberecký kraj jim proto přispěje 150 tisíc korun na akce s tím související. Více prozradí náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště.
1: Můžu zmínit jednak exkurze do revitalizované rašelniště Jestřebské slatiny, to je Kokořínsko, Máchův kraj, nebo například výsadba genofondového sadu původních odrůd ovocných dřevin v Lužických horách, či konference krajinou podstávkových domů, která se bude konat v Lužických horách.
0: Liberecký kraj má více než třetinu svého území pod nějakou ochranou. Chráněné oblasti Lužické hory a Kokořínsko vznikly v roce 1976 a Kokořínsko se navíc ještě před 12 lety rozrostlo o Máchův kraj.

0: Středeční odpoledne si užíváte se Signal Rádiem a s Jiřím Kornem. Co nevidět, ale mikrofon převezmou Eurythmics, OMD, Belinda Carlisle a pak taky dnešní hit, který si přehrajeme na magneťáku. Tak s námi buďte i nadále, ať víte, jakou pásku dnes necháme roztočit.
1: Dopravní servis Signal Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi.

0: Heaven is a place on earth, to zpívala Belinda Carlisle. A my její slova podpoříme tím, že si další písničku pustíme z našeho Magiče.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky si sice pustíme z našeho Magneťáku, ale budete mít pocit, že jste se ocitli někde v klubu. Na kazetě je totiž jméno Inner City, což je americká kapela, která patří mezi klíčové představitele detroitského houseu konce 80. let. A rok 1988 je přesně rokem, ve kterém kapelu proslavil její nejzásadnější hit Big Fun. A co by to bylo za srandu, kdybychom si právě tuhle pecku, která nesměla chybět na žádné párty, nepustili i my teď. Tak já mačkám play?
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ženské duo Sandra a Maria Magdalena nás přesunulo do 6:03. To je dnešní poslední celá, která sebou přináší dopravu a zprávy Honzy Navrátila, tak pojďme na to. A hned potom to na vás budou čekat osmdesátky od Spani, Johna Lennona nebo Mikea Oldfielda s Maggie Reilly.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí Praha 9 a ulice Českomoravská. Tady se na pomezí vlakového nádraží Praha-Libeň ve směru na Hloubětín srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místě zasahují záchranné složky a je tu neprůjezdný střední jízdní pruh. Projíždějte tady tedy opatrně a mějte šťastné cesty se Signál rádiem.

0: kid. Think I better dance now.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezký středeční podvečer, s 18. hodinou přichází na Signálu čas na další zprávy. Premiér Andrej Babiš nemá sjezd sudetských Němců v Brně za šťastný. Za vládu se podle něj nikdo nezúčastní. Babiš doufá, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy s Německem. Maximální cena paliv v Česku opět poroste. Benzín oproti dnešku podraží o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů za litr. Nafta naopak zlevní o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů za litr. Koruna dnes po zveřejnění předběžného odhadu inflace posílila. K euru to bylo o 5 haléřů na 24 korun a 33 haléřů za euro. K dolaru pak o 13 haléřů na 20 korun a 70 haléřů za dolar. Ve věku 87 let dnes zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes už legendární televizní stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980.
1: Co se děje v regionu?
2: Počet nakažených žloutenkou v hlavním městě klesá. Za duben hygienici evidovali 38 nových případů žloutenky typu A. O měsíc dříve jich bylo 67. Podle dat hygieniků bylo od začátku letošního roku evidováno 264 nemocných, z toho bylo 55 dětí. Za celý minulý rok v Praze žloutenkou typu A onemocnělo 1377 lidí. V roce 2024 bylo zachyceno 37 případů.
1: Sport.
2: Na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek v bulharském Nesebru, se představí tři čeští cyklisté. Na poslední chvíli se dostal na startovní listinu Matyáš Kopecký, kterého čeká premiéra na Grand Tour, stejně jako jeho bratra Tomáše. Už po deváté bude na Giro startovat Jan Hirt. A fotbalová asociace stále nemůže oficiálně oznámit, s kým odehraje česká reprezentace přípravná utkání před blížícím se mistrovstvím světa. Podle předsedy Davida Trundy ještě vedení nepodepsalo všechny potřebné smlouvy. Na internetu už jsou přitom k dostání vstupenky na zápas 4. června v New Jersey proti Guatemale, který má být generálkou na šampionát. O pár dní dříve čeká národní celek domácí duel v Praze. Trunda věří, že v nejbližších dnech už asociace bude moci jména soupeřů potvrdit.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A zprávy končíme počasím a také varováním před silnými bouřkami. To platí do půlnoci v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech. V noci na čtvrtek bude obloha oblačná s deštěm a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Ve čtvrtek pak bude oblačno a zataženo místy s přeháňkami, dešť by měl ale během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 14 do 19, na horách pak kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
3: Krásný podvečer všem, kteří ladí Signál Rádio. S vámi je stále Terka Veselá, samozřejmě i to nejlepší z 80. let. Ale kromě hitu, které přinese už za okamžik Spaňa nebo John Lennon, tady přivítáme i kolegu Jirko Svobodu a jeho signály z minulosti. Tak si přijďte poslechnout, čím se proslavilo datum 6. května. Pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za minutu čtvrt na sedm, to je čas, kdy se vám z vašich reproduktorů vytratila reggae kapela Big Mountain, ale už teď se v něm objeví kolega Jirka Svoboda.
1: Máte naladěné Signál Rádio, je 6. května, to byl v roce 2001 den, kdy na Zemi přistál první vesmírný turista. My ale akorát startujeme na cestu do minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1994 slavnostně otevřen tunel pod kanálem La Manche, spojující Anglii a Francii. Cesta vlakem z Londýna do Paříže se zkrátila na pouhé 3 hodiny. V roce 1990 mohli v Plzni opět po dlouhých letech slavit osvobození města americkou armádou. V roce 1939 byly převezeny tělesné ostatky Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy. Akt se stal příležitostí k protinacistické manifestaci. V roce 1840 byla ve Velké Británii vydána první poštovní známka světa Black One Penny. Byl na ní portrét královny Viktorie a tenkrát to byla opravdu převratná novinka. Do té doby totiž platil poštovní poplatky ten, komu byl dopis určen. Nyní nově začal platit odesílatel. A v tento den v roce 1458 před svojí korunovací složil Jiří Spoděbrat s Chotí Johankou před uherskými biskupy tajnou přísahu, již se zavázali, že budou poslušní církvi a papeži.

0: Ne jedna, ale rovnou dvě velké hvězdy 80. let, Rod Stewart a Tina Turner, nám skrze Signal Radio zpříjemnili podvečer a už za chvíli v tom bude pokračovat kapela Milli Vanilli, The KLF, Stemmy Wynette nebo ELO.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: ELO a Calling America, to vám hrálo Signál Radio. Už za chvíli zazní Bee Gees nebo Mark Almond s Jeanem Pitnym, ale ještě předtím nám kolega Luboš Dvořák poví, jak dálniční stavební sezóna jede na plné obrátky.
1: Pražský okruh je budoucí nezbytná dopravní tepna, která prochází i územím Středočeského kraje. V úseku od plzeňské dálnice k brněnské opouští území Prahy několikrát. Za přední Kopaninou u ruzínského letiště míjí Středočeské Horoměřice. Za složitým Suchdolem a Dolními Chabry jde mezi poli kolem Březiněvse, Podolankou a Radonicemi. U Satelic se vrací na katastr hlavního města a od Běchovic pak míří na Říčany k D1. A právě tento úsek je nejvíce stavebně vidět. Spolu s ní se buduje další středočeský segment, a to obchvat Úval souběžně se starou kolínskou silnicí. Věřím, že do roku 2033 dokončíme veškerou dálniční síť v té základní podobě, tedy i Pražský okruh. Doufám, že by se nám to mohlo podařit i o rok dříve, ale uvidíme, jak nám půjdou získat příslušná správní povolení, tvrdí Radek Mátl, šéf generálního ředitelství silnic a dálnic. Až bude celý Pražský okruh hotový, měl by měřit 83 km. Šťastnou cestu přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer všem, odbyla nám 7. hodina, v ní si budeme hrát Mirror Head, Blondie nebo Double, prostě stejné pecky jako doposud, tak určitě i nadále laďte ten nejlepší signál. A jelikož dnešní datum 6. května připadá na Mezinárodní den proti dietám, tak si za chvíli řekneme tip na to, jak se zkusit držet ve formě i bez nich. Teď se ale pojďme užít noc v Bangkoku, tak pěkný poslech vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Double a Captain of the Heart jste si mohli užít na Signál Rádio. A jelikož je dnes máme Mezinárodní den proti dietám, pojďme to následovat a říct si tip na to, jak si udržet štíhlou linii i bez diet. Ne vždy je prý zapotřebí následovat složité plány nebo se omezovat v tom, co máte rádi, protože někdy postačí úplně obyčejná věc, jako je třeba voda. Podle některých studií totiž může pomoct to, že zhruba půl hodiny před jídlem vypijete asi půl litru vody. Tělo se tím prý na chvíli nastartuje a metabolismus se může zrychlit klidně až o třetinu. Takže i když jen sedíte a čekáte na oběd, vaše tělo mezi tím pracuje a rychleji spaluje. Já teda musím říct, že za mě to zní naprosto ideálně, tak můžete zkusit, jestli to opravdu funguje, protože nejenom, že byste se díky tomuto fíglu neomezovali, ale i byste dodržovali pitný režim. Každopádně dnes je to stejně všechno jedno, jeden proti dietám, tak si dejte pořádně do nosu a já pro vás mám předkrm od kapely Boney M.

0: Romantiku nám na Signál Rádio přinesli Kylie Minogue s Jasonem Donovanem. A pokud chcete romantiky ještě víc, nebo naopak atmosféru trochu více rozproudit, už za chvíli nás budou čekat signály pro radost, tak až uslyšíte výzvu, volejte 910 260 910 a do té doby užívejte hity od Pet Shop Boys, Ten Sharp a Talking Heads.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

0: Hit Road to Nowhere nás dostal do 5 minut před 7:45, což je čas, kdy se mi do studia dovolal posluchač Tomáš, tak pojďme zjistit, co si bude přát zahrát.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome.
2: Čau Terko.
0: Ahoj Tome, tak co
2: Terko,
0: ti zahrajeme?
2: Terko, skvěláko. Pro celý Signál rádio, prostě 80 žijeme. A toto, a já bych tě pro Lukáška Bláhu, pro tebe Terko, pro mamku, pro mě a pro český lidi, co mají rádi tuhle muziku. Od Queenu a want to break free.
0: I want to break free. Tak jo, posílám Queeny.
2: Jo, díky.
0: Měj krásný večer, ahoj.
2: Jo, počkej na drátě, jo.
0: Dobře, tak posílám Queeny.
2: Jo, děkuji. Čau.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Bad Boys Blue, ABBA nebo Genesis, to jsou osmdesátky, kterými otevřeme 20. hodinu na Signal Rádiu. Krásný večer vám ze studia přeje Terka Veselá. A hned, co odehrají hity zmiňovaných kapel, tak nás pozdraví i kolega Lukáš Bláha a přinese sebou zajímavosti z hudebního světa. A myslím, že na své si přijdou například fanoušci seriálu Přátel. Tak se to nenechte ujít a mějte pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dopřáváte si to nejlepší z 80. let na Signál Rádio. Už za chvíli zazní Ace of Base nebo Fine Young Cannibals, ale ještě předtím se slova ujme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na jejich startu tu máme, milí přátelé, hned jedno velké finále. Závěrečnou epizodou se už před 22 lety rozloučil sitcom Friends, který sledovalo na 52 milionů diváků. Dohromady nás přátelé Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross a v neposlední řadě Chandler bavili ve 236 epizodách po dobu celé jedné dekády. Neobešli by se ovšem ani bez signifikantní úvodní znělky od Dua Rembrandts.

Posouváme se za rokem 2013. 90-ková hvězda zpěvačka skupiny Fugees Lauryn Hill byla soudem státu New Jersey odsouzena ke 3 měsícům pobytu ve vězení. Tehdy 37-letá držitelka Grammy dlužila na daních 1,8 milionu dolarů a ve své řeči na obhajobu uvedla, že měla v úmyslu daně doplatit, ale musela opustit showbiznis a vychovávat svých 6

Proti proudu času se ještě vracíme do 6. květnového dne roku 1989. Halle Johnson, bývalý zpěvák Frankáčů, tedy party Frankie Goes to Hollywood, explodoval se svou debutovou deskou nazvanou Blast, čili Výbuch, na prvním místě v domovské hitparádě Spojeného království.

0: Do Kingston Town nás vzali UB40 a jelikož čas letí, když se člověk dobře baví, tak už za půl hodinky odstartuje dnešní díl signálu světových hitparád a ty nás naopak vezmou do Irska do roku 1983 a jako vždy bude průvodcem 10 nejlepšími květnovými hity Martin Hovorka. Nezůstane ale jen zcela u hudby a řekne vám taky například, jaká jídla patřila u Michaela Jacksona k těm nejoblíbenějším. Tak nás laďte i ve 21.00, ale pro teď užívejte klasický playlist plný osmdesátek.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: To byl Falco a jeho hit Genie. Za 4 minuty bude 8:45, to znamená, že se blíží celá a hit paráda Martina Hovorky, tak si ji určitě nenechte ujít. Než ale vypukne, tak vám tu společnost budou dělat Supertramp, Roxette nebo Michael Jackson, takže společnost opravdu vydařená. Moc užívejte jejich hity a já se s vámi pro dnešek loučím, tak se na vás budu těšit zase zítra a mějte hezký večer. Ahoj.
1: Signály z regionu.
2: V pohádce Lotrando a Zubejda praví pan Lustig, cestovatel z Bížu, že svět je plný náhod a o náhody nikdy není nouze. Stejně tak já jsem se ocitl nečekaně v divadelním záskoku v městečku Stochov u Kladna. Fascinující jsou jeho dějiny. Nejstarší historie je obec zpěta s panovnickým rodem Přemyslovců. Podle pověsti se zde měl narodit kníže svatý Václav, a to roku 903. Prameny dále uvádí, že na místě sídla, v němž se vladař narodil, zasadila v den jeho příchodu na svět jeho babička svatá Ludmila dubovou vratolest. Z ní vzrostl mohutný strom. Jehož časem pokřivené torzo stále stojí a žije na stochovské návsi. Letos se však Stochov objevil na televizních obrazovkách s krimiseriálem Metoda Markovič Straka. Spartakiání vrah zde chodil do učiliště a bydlel na internátu, odkud vyrážel šokovat Prahu. Pokud si však přece jen chcete mrknout na jednu z kolébek české státnosti, tak na karlovarské dálnici hledejte exit Stochov. Pro Signál Rádio Luboš Dvořák.

0: signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio a schválně, milí posluchači, jestli si tipnete, z jakého roku bude ta dnešní hitparáda. Do jakého roku nás dovede ten dnešní hitparádový žebříček. Dám vám takový tři rychlé indicie spojené s rokem, do kterého se dnes půjdeme podívat. Tak přátelé, do hereckého nebe v tomto roce odešel Louis Define. Těžce nemocný Václav Havel byl na žádost Charty 77 propuštěn z vězení. A natočen byl film Slunce, seno, jahody. První díl této trilogie. Co to bylo za rok? No jistě, 83. My si dneska uděláme hudební výlet do roku 83, to znamená 43 let zpátky do hudební historie.
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Dobrý večer, já jsem Martin Hovorka a jdeme si odehrát top 10 irského hitparádového žebříčku z roku 83.

Jste na Signál rádiu, vám všem dobrý večer a hrajeme si písničky z irského singlového žebříčku, tak jak tato hitparáda vypadala na týden přesně před 43 lety. Jsme na začátku května, ale roku 1983 a tehdy na 10. místě byla tato krásná píseň, která se jmenovala Words od francouzského zpěváka, který se říkal F.R. David. Mezinárodní hit, který bodoval na obou stranách Atlantiku. Tota následující písnička, ta vrcholu dosáhla pouze ve Spojených státech, ale ani v Evropě, na evropském kontinentu si nevedla vůbec špatně. Důkazem je 9. místo irského singlového žebříčku pro zpěvačku Bonnie Tyler a její skladbu Total Eclipse of the Heart. Úplné zatmění srdce. Já si vzpomínám, když bylo nějaké to úplné zatmění, třeba slunce v roce 2017, tak tehdy se písnička masivně streamovala. Tehdy to byl vlastně vrchol těch různých digitálních streamovacích platform. Ovšem v takové té klasické hitparádě, kterou my si tady projíždíme, procházíme, tak to bylo 9. místo na začátku května 83. roku. Tak pojďme zazpomínat na jeden z nejzásadnějších hitů 80. let. Tady je Bonnie Tyler na Signál rádiu a vám všem hezký poslech.

0: Posloucháte Signál Radio, toto je jedna z nejikoničtějších balad 80. let. Total Eclipse of the Heart zpívala Bonnie Tyler. Mimochodem skladba, která má docela zajímavý příběh, protože původně byla napsaná jako součást muzikálu inspirovaného upíry. Ten pracovní název této skladby byl Vampires in Love. Což by tam jako do té melodie vlastně pasovalo, Vampires in Love, ale pak z toho vzniklo Total Eclipse of the Heart a písně se chopila zpěvačka Bonnie Tyler a takhle krásná písnička z toho vznikla. 9. nejúspěšnější skladba irského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety. Jsme v roce 1983, no a za malý moment se mrkneme na kapelu R.E.M., jejíž hlas Michael Stipe se v současnosti vrací. Detaily za malý moment, mezi tím si dáme třeba Heaven 17 a písničku Temptation. I tato skladba bodovala v irském singlovém žebříčku před 43 lety. Dobrý večer.
1: Signály světových hitparád 80. let. I've never been closer.

Mám na vás takovou otázku. Když tady slyšíte písničku Temptation od Heaven 17, nepřipadá vám to trošku jako Human League? Připadá. No není se čemu divit, protože členové skupiny Heaven 17 kdysi před touto písní figurovali právě v kapele Human League, protože tato kapela nějakým způsobem fungovala na přelomu 70. a 80. let, jenomže v 80. roce se Human League de facto rozpadly na dvě části. A ti dva, Martin a Jan, co odešli z Human League, tak si založili Heaven 17. No a Phil Oakey, ten zůstal a pokračoval s novou sestavou skupiny Human League. To jsou všechny ty písničky, které známe, Tell Me When, One Man in My Heart, Don't You Want Me a tak dále a tak dále. To je všechno Philip Oakey, ale ti dva, co odešli od něj, asi nějakým způsobem si nevonili, pánové, tak Jan a Martin založili Heaven 17. Ten zvuk je prostě podobný. To se jim nedá odepřít, že někdy předtím měli taky prsty v kapele Human League. Tak to byla osmá nejúspěšnější skladba v irském singlovém žebříčku na začátku května 83. roku. No a já jsem, přátelé, sliboval skupinu R.E.M. Lépe řečeno hlas skupiny R.E.M. Zpěvák Michael Stipe s kapelou R.E.M. ohlásil před 15 lety rozchod. Kapela se nějak nerozhádala, byl to takový míru milovný rozchod, rozpadli se. Michael Stipe řekl, že si musí odpočinout a pak by se rád pustil do solové tvorby. Covid to celé oddálil a nyní je čas na solový návrat Michaela Stipa. Už prý pracuje na nové solové desce, ale zatím představil skladbu pro nový televizní seriál, který poběží na HBO. No a přátelé, ta skladba tady je a já bych vám ji rád pustil. No a jak se to krásně propojuje, my si dneska hrajeme písničky z 83. roku a to je, představte si, rok, kdy skupina R.E.M. vydala své debutové album. To album se jmenovalo, jestli pak víte, třeba máte doma, Murmur. Murmur, tak se jmenovalo debutové album R.E.M. z roku 83. No a po 43 letech je tady Michael Stipe stále, tentokrát na solové dráze a já bych vám rád zahrál jeho nejčerstvější písničku. Posloucháte Signál Radio a tohle je Michael Stipe v roce 2026.

jste to slyšeli, jak zní frontman kapely R.E.M. Michael Stipe solově. Dokonce, přátelé, to je tak vzrušující moment, že my slyšíme vlastně úplně poprvé, kdy Michael Stipe je na solové dráze. On, když rozpustil R.E.M., potřeboval, řekněme, něco jako 10 let, aby nabral síly. To se mu podařilo, no a teďka už zhruba 5 let maká na nové hudbě a tohle je vlastně první vlaštovka. Chtěl by, aby jeho nové album bylo stejně dobré jako starší věci kapely R.E.M., ale jak on sám v rozhovoru prozradil, je to téměř nemožné. A to je proto, že poprvé dělá vlastně hudbu sám, bez kapely, na kterou se mohl

hudební producent Michaela si psal, aby tato píseň měla kratší intro a aby se nejmenovala Billie Jean, ale Not My Lover. Michael tyto nápady zavrhl a jelo se podle Michaelových plánů, tudíž dlouhé intro i název Billie Jean. Michael, myslím, že udělal dobře, že ho neposlal.

Geniální song na vlnách Signál Rádia, to byl Michael Jackson a jeho Billie Jean. Sedmá neúspěšnější písnička irského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety, tedy na začátku května roku 1983. Říkal jsem vám už někdy, jaké jídlo měl nejraději Michael Jackson. O tom jsme se podle mě ještě nikdy nebavili tady na Signál Rádiu. Tak přátelé, on miloval italská jídla, zejména špagety a jiné těstoviny a pak si liboval také na kachně či kuřeti. Ovšem neměl rád, když mu to kuchař okořenil příliš. Preferoval spíš takovou jako lehčí úpravu těchto profláklých jídel. Takže kachna a kuře nebo italská jídla, to bylo to, v čem si Michael Jackson rochnil. I když miloval i sladké a to

možná dokonce bylo na prvním místě, když se řekne jídlo a Michael Jackson, tak přátelé, čokoláda. On měl opravdu slabost pro čokoládu a různé dezerty. Kolikrát během nočního natáčení nebo i třeba během koncertu, než šel na přídavky, tak se zakousl do nějaké sladkosti, miloval nugátové tyčinky. Možná se vám teďka udělá chutě, tak jestli máte něco dobrého po ruce, třeba v šuplíčku, v kuchyni nebo v nějaké spižírně, tak si dejte něco dobrého, skočte si do spíže a k tomu si poslechněte další hit 80. let, protože právě teď nám bude zpívat Forest písničku Rock the Boat. To už je 6. místo irského singlového žebříčku před 43 lety.

0: Posloucháte Signál Radio, tohle to je Forest, americký zpěvák, který ale díru do světa, do hitparád udělal až v Nizozemsku, kde natočil několik písní, včetně této, Rock the Boat. On začínal v Texasu zpívat v kostele, jako malé děcko, pak v Los Angeles vyhrál několik pěveckých soutěží, no a pak se přestěhoval do Evropy a díky hitu Rock the Boat zaznamenal velký hitparádový úspěch. V našem případě to bylo 6. místo irského hitparádového žebříčku z května roku 1983. No a pak ve své hudební tvorbě pokračoval dál, ale žádný z těch dalších hitů a písní už nebyla tak úspěšná jako song, který jsme si hráli právě teď, Rock the Boat.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Já mám pro vás, milí posluchači Signál Rádia, další ohromnou mňamku z 80. let. To si musíme dát mimo žebříček, protože tahle písnička, ta by mi byla líto, kdyby nezazněla. Tohle to je Stevie Nicks, písnička, na které spolupracoval také dokonce Prince, Stand Back.

0: já jsem říkal, že ji prostě dneska zahraju, protože se jedná o ikonický hit 80. let. Tak dámy a pánové, milí posluchači, toto je zpěvačka skupiny Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Má takový krásný, chraplavý hlas. Dokonce jsem někde četl, že její hlas má kouřový tón. A ona kouřila prostě dvě krabičky denně, no, takže se není čemu divit. Takže to byla Stevie Nicks a pecka Stand Back. Jsme v roce 1983. No a za malý moment si dáme ještě pět největších hitů května 83. roku v rámci irského singlového žebříčku. A podíváme se i na jídlo, které se baštilo v 80. v Československu. Tak budeme si dělat trošku chutě tady na Signál Rádiu. Počkejte si.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Ty nejlepší písničky z 80. let vám hrajeme na Signál Rádiu a tady je další skladba, která se zlatým písmem zapsala do hudební historie. Eurythmics.

0: Sweet Dreams, písnička od kapely Eurythmics, co pálí jak katův šlech. Pátá nejúspěšnější písnička v Irsku na týden přesně před 43 lety. Ten katův šlech jsem nezmínil jen tak, protože přátelé, milí strávníci, katův šlech, to totiž byla specialita, kterou vymysleli čeští kuchaři v 80. letech. Tato minutka se neskládala z ničeho jiného, než ze sprutka orestovaných nudliček vepřového masa. Někdy tam byly i vepřová jatýrka, prudce orestovaná. K tomu se přihodila paprika, případně další zelenina. Hlavně se to hodně, ale hodně okořenilo. No a podávalo se to s bramburkem. Toto ostré jídlo vzniklo prostě proto, že kuchařům bylo líto vyhodit již maličko starší vepřové, které o sobě dávalo pachem vědět. Takže se pořádně omylo, pořádně okořenilo a host byl spokojený. Já si jako pamatuju jako dítě, že mi vždycky říkali, neobjednávej ten katův šlech, Bůh ví, co to bude. Přitom je to tak dobrý. No ne, já doufám, že dneska, když si člověk v restauraci dá kaťáček, jakože občas na něj dostanu chuť, tak jako pořád věřím, že v tom žádná levá už skrytá nebude, že to zůstalo v 80. letech, že v současnosti to bude opravdu jako z vyvoněného masíčka. I když samozřejmě víme, jaký účel měl katův šlech tehdy v 80. letech. No a pak ještě taky vznikla jedna česká klasika, to byl obalovaný smažený sýr. Tak byla tam nějaká ekonomická krize, která se samozřejmě dotkla i kuchařů v hospodách a ti přemýšleli, co nabídnout, aby to bylo levné a dobré. A tak začali obalovat a smažit ajdam. Nejprve z brambory, hranolky přišly až později jako import z Francie. Česká klasika byla na světě a dala se pořídit za pár korun a všichni milovali smažený ajdam. Já si myslím, že kdybyste dneska dali ajdam i třeba Simonu Lebonovi z kapely Duran Duran, že by se volizoval a že by si možná nechal přidat.
1: Signály světových hitparád 80. let.

0: Is There Something I Should Know? To jsou na Signa Rádiu Duren Duren a píseň, která vlastně vyšla mezi dvěma alby. Bylo album Rio, pak vyšel tento samostatný single a teprve až potom šlo na trh album deska Seven and the Rage Tiger. Vlastně tato píseň je považovaná za takový spojovací článek mezi těmito dvěma alby a já věřím, že až budou Durani na konci června vystupovat v O2 aréně v Praze, že dojde i na tuto písničku v jejich setlistu. Strašně moc se těším, dokonce jsem si teďka měnil i termín dovolené. Říkám, tak tohle jako není možný, abych byl někde tamhle, prostě v Chorvatsku, když budou v Praze vystupovat Durani, ty prostě já chci vidět. Dal jsem přednost Duranům před dovolenou na Makarský, no.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Hrajeme si písničky z irského singlového žebříčku z roku 1983. Za malý moment budeme pokračovat, protože nás čeká ještě třetí, druhé a první místo. Ale teď to krapet oddělíme, protože já vás nalákám na příští týden, kdy si v signálech světových hitparád představíme francouzský singlový žebříček ze 84. roku. A toto je ochutnávka, skladba Dance All Days, tady jsou Wang Chung.

0: Dance All Days, písnička, kde výraznou roli hraje i ten saxofon. Máte úkol do příštího týdne, než budeme vysílat další díl Signálu světových hitparád, naučit se tento saxofon. Naučit se toto saxofonové solo. Ne, a já musím zjistit, kdo vlastně ten saxofon v této písni hrál, protože to není úplně tak jednoznačná odpověď na tuto otázku. No, detaily za týden v Signálech světových hitparád, kdy se i díky této písni mrkneme na to, jaká hudba se hrála ve 84. roce.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dnes zbývá dorazit irský singlový žebříček. Jsme v květnu roku 1983, kdy bodovala rovněž písnička Every Breath You Take. Tady jsou ze třetího místa Sting a Police.

Mnozí si myslí, že se jedná o takovou krásnou romantickou baladu z 80. let, ale opak je pravdou, protože text napsal Sting jako posedlou a téměř stalkerskou píseň o kontrole a o žárlivosti. Every breath you take, tak to byly Police a Sting. Hudební pozdrav z jara roku 1983. Ano, jsme v irském singlovém žebříčku, jsme v květnu 83. roku a nám zbývá ještě druhé a první místo, přátelé. A po této krásné melodii, která dokonce získala Grammy za nejlepší popový výkon, tak se posouváme za dalším jako opravdu stěžejním interpretem 80. let, kterým není nikdo jiný než David Bowie. Takže po bronzových Police přichází stříbrný David Bowie a skladba, která dopomohla Davidu Bowiemu se dostat do mainstreamového světa 80. let. Tohle je písnička Let's Dance, kterou měli rádi jak rockeři, tak i ti, co milovali taneční hudbu. Posloucháte Signál Radio, dobrý večer.

0: Ve 83. roce vydal David Bowie album, na kterém byly tři zásadní hity. Jednak tato skladba Let's Dance, taky se na albu objevila pecka Modern Love, to je tato. A nesmím opomenout i China Girl. Toto to jsou všechno skladby, které nás od Davida Bowieho ve 83. roce bavily.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Moc nás také před 43 lety bavil výkon Jarmily Kratochvílové, která na mistrovství světa v atletice v tomto roce získala dvě zlaté medaile. Také ve 83. roce bylo po 7leté rekonstrukci slavnostně otevřeno Národní divadlo. A možná by vás mohlo zajímat, kolik stál chleba a pivo tenkrát před 43 lety. Tak chleba stál 3,80, normálně klasicky šiška Šumavy, a pivo kuželka pěkně 2,40. Tak to jsou jen tak jako namátkou ceny ze 83. roku. No a přátelé, ten dnešní irský singlový žebříček, který si tu přehráváme a který pochází z května roku 1983, tak završíme krásnou baladou, nádherným ploužáčkem a tím největším hitem skupiny Spandau Ballet. Tak dámy a pánové, milí posluchači, milovníci 80. let, tady je písnička True. A já se budu těšit opět za týden, a to ve středu po 21. hodině, anebo v sobotu po 18. hodině, protože to jsou časy, kdy vysíláme na Signál Rádiu tuto retroparádu. Signály světových hitparád. Mé jméno je Martin Hovorka a jsem rád, že mezi vámi jsou milovníci hudby 80. let. Tak buďte s námi dál, dobrý večer, tady je Signál Rádio.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.